Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Hezké středeční ráno, Moravo.
1: Mimochodem, poslední zářijové roku 2026. Už jen tak 4 minutky a bude 17:30. A v ranní jízdě rády další hity pro dobrou náladu. Mezi nimi Eva Farná i Perpetuum Mobile. Na playlistu Offenbach. A po 17:30 ve středeční ranní jízdě zazní Katy Perry. Stejně jako u základečku aktuální předpoby počasí, ale stejně jako včera, tak i dnes je velmi jasná, krátká. I středa 30. září bude krásně sluná.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Meteorologové totiž pro dnešní den očekávají nadále jasno, případně se odpoledne a hlavně večer objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji 24 stupňů Celsia. A teď aktuálně 3 minutky před 17:30 v Klentnici 8, Dolní Němčí měří 9, v Kněždubu 10 stupňů Celsia, Břeclav aktuálně 12.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Ze středeční ranní zde zdravíme i řidiče a řidičky. Opatrně na Břeclavsku před Drnholcem směrem od Pasolávek stojí v jízdním pruhu osobní auto. Po dopravní nehodě projíždějte velmi opatrně. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Za chvíličku mrkneme Lehoulince do historie, podíváme se do Břeclavy a mrkneme třeba i na Flintstonovi.

0: 5.38 a ve středeční ranní jízdě poslední zářijové roku 2026, chcete-li s datem 30.9. míříme do historie, startujeme v Břeclavi. Tam se tudíž 30. září roku 1996 slavnostně otevřela druhá část nové nemocnice. Do provozu se dostaly mimo jiné centrální operační sály, sterilizace a také anesteziologo-resuscitační oddělení. Stalo se tak 10 let poté, co byl v roce 1986 položen základní kámen a začala výstavba celého areálu. Tehdy měla nemocnice po otevření celkem 560 lůžek. A mimochodem, dodnes její spádová oblast zahrnuje až neuvěřitelných 130 tisíc obyvatel. No, odskočíme si do rádiové historie. 30. září roku 1967 byla spuštěna první celostátní popová rozhlasová stanice, a to ve Spojeném království, konkrétně BBC Radio One. To vzniklo jako přímá reakce na bouřlivý úspěch pirátských rozhlasových stanic, jako byly Radio Caroline a Radio London. Věřte nebo ne, ve Velké Británii nebyly až do roku 1973 soukromé rozhlasové stanice, tak jako je třeba rádio jich, a monopol tam držel veřejnoprávní rozhlas pod hlavičkou BBC, který také dlouhé roky do spuštění BBC Radio One zcela ignoroval tehdy moderní muziku. No a podíváme se taky trochu do pravěku. 30. září roku 1960 se na obrazovkách poprvé objevili Fred a Wilma Flintstoneovi a jejich sousedé Barney a Betty. Tvůrci vlastně vzali běžný život rodiny, práci, bydlení, sousedské vztahy nebo i manželské hádky a přesunuli ho do doby kamenné. Jen místo auta měl Fred, no vlastně taky auto, ale kamenný vůz na docela zajímavý pohon, místo telefonu holuba a místo moderních spotřebičů využívali dinosaury. No a právě když se zamyslíme nad způsobem tehdejší dopravy, dnes bychom díky Flintstoneovým kárám poháněných nohama možná mohli ušetřit nějakou tu cifru za benzín a nebo naftu, ale nevím, jestli by nám tak dokázali v dnešní uspěchané světě rychle ty nožičky kmitat. Tak tolik lehký pohled do historie dnešního dne. V kalendáři ve středu 30. září vepsáno jméno Jeroným, tak Jeronýmům blahopřejeme, stejně jako Jarolímům, no a na Slovensku má právě svátek Jarolím. Co se týče našich milovaných zvířátek, tak svátek mezi našimi zvířecími kamarády dneska slaví Doris a Vili, tak hafanům a kočičkám všechno nej. Čas 5.41, čas na další hity pro dobrou náladu a za pár minut odhalíme ve středu 39. ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na šest, Clean Bandit, za chviličku Krištof, anebo zpěvačka Adele, to vše ze středeční ranní jízdy dnes už za ten 30. září, tak vám přejeme krásné ráno a hlavně, ať se vám daří a pokud zrovna snídáte, přejeme dobré chuti. Do studia ranní jízdy Rádek dorazil Skřiťák a přináší vtípek, dobré jítro.
1: Dobré ránečko, no tak vtípek. Posteskl si, nebo já nevím, jestli si stěžuje, nebo se lituje, jeden pán a říká, no obě moje manželství dopadla špatně. První žena mě brzy opustila, no a ta druhá se zdráhá odejít.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Dobré středeční ráno, Moravo. Tady poslední zářivý den roku 2026. Je tady raní z rádích plná hitů pro dobrou náladu. Za námi Ed Sheeran a jeho Shape of You. Před námi třeba Alvaro

0: ve středu 30. září před hity pro dobrou náladu nabídneme i čerstvé jihomoravské zprávy. A kromě toho se dozvíte, že světoví experti radí jihomoravským vinařům zjednodušit názvy vín. No, jednodušší předpověď počasí už snad ani být nemohla. Více prozradíme už za chviličku, ale i dneska můžeme očekávat od přírody sluníčko a teploučko.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, je 6.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Světoví experti radí jihomoravským vinařům zjednodušit názvy vín a o budoucnosti chátrajícího pivovaru v Kyjově zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo. Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine, která v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. Upálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat. Odborníci také doporučili, aby si Česko vybralo jednu hlavní, takzvanou vlajkovou odrůdu, se kterou by se v zahraničí snadno spojovalo. Podle Národního vinařského centra ve Valticích mají zemská vína světovou kvalitu, rezervy jsou ale v jejich prezentaci a srozumitelnosti etiket pro zahraniční zákazníky. Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách. Město původně chtělo pivovar zbourat, loni ale zastupitelé podpořili jeho zachování. Do budoucna se v areálu počítá například s bydlením, služba nebo veřejným prostorem se zelení. Místo starosta Daniel Čmelík zmínil i možnost kombinace bytů, komerčních prostor nebo kavárny.
1: Rádio Jih, počasí.
0: I dnes meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno. V jihomoravském i Zlínském kraji denní maxima okolo 24 stupňů Celsia. 2 minutky po 6. hodině Hodonín v Řesovice 10, ve Svatobořicích Mistříně měříte 12 a v Moravské Nové Vsi 13 stupňů Celsia.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké středeční ráno i na cesty míříme na Břeclavsko, následně i na Hodonínsko. Na Břeclavsku před Drnholcem směrem od Pasohlávek stojí v jízdním pruhu osobní auto po dopravní nehodě, projíždějte opatrně. A na Hodonínsku na výjezdu z Veselí nad Moravou po silnici 3. třídy směrem na Kozojítky srazilo osobní auto lesní zvěř. Místo je průjezdné jedním pruhem, projíždějte opatrně. Na místě jsou vyteklé provozní kapaliny. Šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Uherské Hradiště bude mít od dneška nový zimní stadion a nebude jen pro hokejisty. Už za pár dnů si nový let budou moct vyzkoušet i běžní bruslaři. Kdy přesně a co nabídne otvírací víkend, řekneme za chviličku.

10 minut po 6. hodině ve středeční ranní jízdě Simple Plan a Welcome to my life. U zákličku Olivia Rodrigová nebo Sebastian. Uherské Hradiště je dnes slavnostně otevřen nový zimní stadion a ten nabídne dvě ledové plochy, hlavní a menší tréninkovou, a do hlediště se vejde 500 diváků. Součástí areálu je také ubytování pro 80 lidí. No a celá stavba vyšla na necelých 450 milionů korun. A pokud už přemýšlíte, kdy si nový led vyzkouší i běžní bruslaři, první příležitost bude už od pátku 2. října až do neděle 4. října, kdy je připravený otevírací víkend s veřejným bruslením, programem pro děti i hokejovými zápasy. Tak zdravíme tímto do Uherského Hradiště, posíláme další

0: Toulavá, Sebastián ve středeční raní jízdě. Dobré ráno, Moravo, 17 minut po 6. hodině. Už za chviličku muzika z let 80. Zaspomínáme na Starship a jejich pecku Nothing's Gonna Stop Us Now. No a ve středu 30. září vrháme pohled taky na ranní téma. Žijeme jen jednou. Taky tuto větu občas vytáhnete, když si potřebujete obhájit, řekněme, nějakou menší nebo možná i větší blbost. Třeba když si koupíte něco, co vlastně vůbec nepotřebujete, když na poslední chvilku někam vyrazíte, nebo když uděláte rozhodnutí, o kterém moc dobře víte, že úplně rozumné není, ale stejně do toho jdete. Jaké věty používáte vy? Peníze budou, my nebudem. Jedno za čas si to můžu dovolit, nebo třeba když už, tak už. Napište nám, čím si omlouváte své spontánní, bláznivé nebo trochu, řekněme, dražší nápady. Napište nám to na Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Budeme i dnes rádi, když se zapojíte do ranního tématu ranní jízdy. No a první vaše věty nabídneme těsně před 7.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve středeční raní zjerády jich pokáč. Dobré ráno, Moravo. U základečko taky Daft Punk a Get Lucky. Po půl sedmé zazní Kygo. Nebo divokej byl. Před námi poslední zářijový den roku 2026 a i v něm nabízí rádio Jižní Moravy čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne Indros už za okamžik. Mrkneme taky na aktuální ranní moravské teploty a zavítáme za vámi na cesty. Tak díky, že i dnes posloucháte rádio Jižní Moravy.
1: Každý vinař Čepera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Hezké středeční, troje půl sedmé.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Policisté a strážníci by mohli nově na 24 hodin vykázat z veřejného prostoru člověka, který závazně narušuje pořádek. Počítá s tím návrh novely, který předložila skupina 20 senátorů v čele se Zdeňkem Hrabou. Opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nezabere domluva nebo jiné mírnější řešení. Nová pravomoc by mohla mít význam také v problémových lokalitách, například na jihu Moravy v okolí hodonínského vlakového nádraží nebo kyjovského autobusového a dalších. Ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 km tras určených hlavně pro gravelová a horská kola. Budou součástí projektu Gravel Tour Česko, který má postupně propojit jednotlivé kraje trasou kolem celé republiky.
9: Rádio Jih, počasí.
10: A podíváme se na aktuální teploty, tak například Zlín hlásí 12 stupňů, tu samou teplotu máte také ve Ždánicích, 13 měří Velké Bílovice a Šlapanice.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky míříme na cesty. Na dálnici D1 na 181. kilometru směrem od Brna na Jihlavu leží v pravém pruhu deska, tak projíždějte opatrně. Na Zlínsku v Dolní Lhotě srazilo osobní auto lesní zvěst, tady dejte také zvýšené opatrnosti a připomínáme na Hodonínsku na vjezdu z Veselí nad Moravou po silnici 3. třídy směrem na Kozojitky srazilo osobní auto lesní zvěst. Místo je průjezdné jedním pruhem opatrně. Na místě jsou vytečené provozní kapaliny. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou rádia Jih.

Banán, který po rozkroní jen tak nezhnědne. Britští vědci takový vyvinuli. Za chvíli si řekneme, jak dlouho má vydržet čerstvý a proč by mohl pomoci omezit plýtvání jídlem. Teď skoro 2 minutky po 6:30, slibovaní Daft Punk.

0: za chvíličku Kaigo a nebo Meredith Brooks. Je středa 30. září, už jsme to před pár minutkama nakousli do slova do písmene. Možná, že i vy jste se dneska po ránu zakousli do banánu a to je dobře, protože banán, jak víme, je zdravý, je to rychlý zdroj energie, je dobrý na trávení a má správnou funkci pro srdíčko, protože obsahuje hodně draslíku a málo sodíku, což pomáhá regulovat krevní tlak, ale o tom jsme hovořit nechtěli. Jde o to, že víme, že když kupujeme banány, tak v těch obchodech jsou třeba kolikrát fakt jakože hodně zelené, nebo už jsou naopak takové hodně žluté s černými skvrnami. No ale to všechno do budoucna může zmizet, protože banány, které po nakrájení tak rychle nezhnědnou, už spatřily světlo světa. Britská firma vyvinula geneticky upravené banány, které si mají déle udržet žlutou barvu a čerstvý vzhled. Při pokojové teplotě vydrží po nakrájení bez výrazného hnědnutí déle, třeba i 2 dny, v lednici ještě o několik dnů navíc. Vědci upravili část genetické informace tak, aby banán vytvářel méně enzymu, který má právě hnědnutí na svědomí. Firma si od toho slibuje hlavně menší plýtvání ovocem. Do obchodu ale nové banány zatím nemíří. Společnost ještě čeká na schválení britských potravinářských úřadů, které mají potvrdit, že jsou bezpečné ke konzumaci, což by ale nemělo přitrvat dlouho a tak jenom otázka času, kdy i u nás by se mohly objevit geneticky upravené banány. Je to tady. To, o čem se hovořilo ve science fiction filmech, už budeme mít velmi brzy i na pultech obchodu.
1: No tak na druhou stranu teď, jako co se týče těch banánů, otázka, jako k čemu to vlastně bude, že? Jako tak povětšinou ten banán si dáš a hned ho sníš nebo něco, že? Říkáš po nakrájení, chápu, že když si to dá někdo teda na talířek, tak jako jak to teď brzy zhnědne, tak posléze pozdě. Tak já nevím, když už si dáš banán, tak ho sníš ten
0: dítě,
1: daný moment.
0: Dítě jako, to nakrájíš, to nesní, dítě, tak to dáš jasně, do ledničky a potom je to takový blivaj, tak to tam vydrží den, dva v lednice možná. Jako 3-4 dny,
1: za mě,
0: rozhodně se s tím nebude plýtvat.
1: Ano, za mě jako to využití docela pokulhává. Myslím si, že jako ten banán povětšinou člověk prostě si dáš banán, no, tak ho sníš ten daný moment. No.
0: Ale to je spíš, kolego, taková jakože první vlaštovka, že bychom mohli tady s tím ovocem prostě šetřit.
1: Že tady budou vlastně do budoucna takové amarouny nebo něco, klidně.
0: To je možná, stát, že trošku jako daleko, ale tak jako dejme tomu, no, ale tak představ si, že si otevřeš tabulku čokolády a hned by se ti zkazila. No, taky ti vydrží, že jo, vlastně tebe nevydrží, ty už zažereš hned. Aha, tak nic, no. Já si myslím, že ti to potěší, že ty miluješ banánky v čokoládě.
1: Ideální kombo.
2: Město Vátice vás

0: je středa 30. září, bude krásně slunná, teplá. Na to, že tady máme poslední zářijový den, tak to tě to poměrou ukáží na sympatických 24 stupňů Celsia. Pojďte ukázat další sympatické věty v rámci ranního tématu. Vy, kteří jste teprve teď zapli rádio, přiladili, tak vám prozradíme, o čem že to dnes je. 11 minut před 7 hodinou budeme používat věty třeba žijeme jen jednou. Taky mimochodem tuto větu občas vytáhnete, když si potřebujete obhájit nějakou menší nebo i větší blbost. Třeba když si koupíte něco, co vlastně vůbec nepotřebujete, když na poslední chvíli někam vyrazíte, nebo když uděláte rozhodnutí, o kterém moc dobře víte, že úplně rozumné není, ale stejně do toho jdete. Tak jaké věty používáte vy? Třeba peníze budou, my nebudem, nebo jednou za čas si to můžu dovolit, či když už, tak už. Napište nám, čím si omlouváte své spontánní, bláznivé nebo trochu dražší nápady.
1: Iggy napsal, peníze jsou byly a budou, ale my nebudeme. Za peníze to umí koupit každý vůl, ale bez peněz, tak to je jiná výzva.
0: No to teda určitě, Iggy, zdravíme, moc děkujeme, stejně jako Honzovi, který nám píše na Facebooku Rádech, utrácel jsem za jiné blbosti, tak proč si zase neudělat radost? To je další výzva ve středu 30. září. Udělat si radost něčím, co, tak jak už jsme říkali, vyloženě jako člověk prostě nepotřebuje, ale tak... Začínali jsme tou větou, žijeme jen jednou.
1: Koček si musí dělat radost. Jako
0: asi no. Tak. Tak co ještě říkáte za věci, když chcete udělat, koupit, vymyslet nějakou tu blbůstku? Dejte nám vědět přes Facebook Rádio, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na linku 606 703 889. My vám posíláme další hity pro dobrou náladu, za chvíličku Divokej byl a plakala.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krásné středeční ráno. I dnes jsme velmi rádi, že posloucháte Ranní jízdu rádia. Jich i dnes servírujeme hity pro dobrou náladu. Po sedmé třeba Splash a Tetflo Kezodet.

0: mohla pomoci s problémovými lidmi u nádraží v Hodoníně, ale i Kyjově. Budeme konkrétnější už za chvilečku, totiž nabídeme další středeční jihomoravské zprávy s datem 30. září.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
7: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
0: Právě odbíjí 7. hodina. Hezké středeční jítro.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Nová pravomoc policistů a strážníků by mohla pomoci s problémovými lidmi u nádraží v Hodoníně i Kyjově a ve Zlínském kraji vznikne přes 400 km tras pro cyklisty. Policisté a strážníci by mohli nově na 24 hodin vykázat z veřejného prostoru člověka, který závažně narušuje pořádek. Počítá s tím návrh novely, který předložila skupina 20 senátorů v čele se Zdeňkem Hrabou. Opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nezabere domluva nebo jiné mírnější řešení. Nová pravomoc by mohla mít význam také v problémových lokalitách, například v okolí hodonínského vlakového nádraží nebo kyjovského autobusového. Šéf hodonínských strážníků Ivo Stahala ale upozorňuje, že samotné pokuty za porušení vykázání podle něj nemusí být účinné. Návrh počítá s pokutou až 20 tisíc korun, při opakování až 30 tisíc a při opakovaném porušování by mohlo jednání přejít do trestní roviny. Změna zatím schválena není, čekají další projednávání. Ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 kilometrů tras určených hlavně pro gravelová a horská kola. Budou součástí projektu Gravel Tour Česko, který má postupně propojit jednotlivé kraje trasou kolem celé republiky. V regionu vznikne páteřní trasa přes Zlín a další tři okruhy, které povedou všemi čtyřmi turistickými oblastmi kraje. Trasy budou vyznačené virtuálně a cyklisté si je budou moci stáhnout jako GPX soubory nebo otevřít v mapy.com. Projekt má cyklisty zavést i mimo známé cyklostezky k přírodním zajímavostem, památkám nebo místním službám. Zlínský kraj na něj přispěje téměř 250 tisíci korunami.
1: Rádio
12: jich. Počasí.
0: Před námi středa 30. září, poslední zářijový den letošního roku a bude krásně teplý a sluny. Naměříme až 24 stupňů Celsia, a to nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji, a k tomu očekávají meteorologové nadále jasno nebo úplně skoro jasno. Hluk ale teď aktuálně jen 9 stupňů Celsia, po 10 máte ve Zlíně a Vlkoši, 13 měříte v Kloboukách u Brna.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Uhersko-Hradišku mezi Osvětimany a Ježovem na silnici 2. třídy číslo 422 došlo ke střetu osobního auta se Srnou. Dbejte proto v místě zvýšené opatrnosti. Šťastnou středeční cestu.
12: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: No a k hitům pro dobrou náladu přidáme třeba Mezinárodní den žvíkaček. Tak co, už jste si dneska nějakou dali? Budeme konkrétnější už za pár minut, teď Splash.

Možná, že i vy jste si dneska po ránu řekli, Herko, to už je středa. Jo, letí to, zvláště, když jsme tady v pondělí měli státní svátek. Tak už jsme prostě u dalšího všedního dne. Mimochodem poslední zářijového roku 26, zítra už říjen, fakt to letí. Stejně jako tato další hodinka ranní jízdy, v ní zářila i Shakira z

0: Dajdaj, za chviličku Sunrise Avenue a Hollywood Hills. No ale my už jsme naťukli před pár minutkama, že dnes, tedy 30. září, slavíme Mezinárodní den žvíkaček. Pro spoustu z nás je to čistá nostalgie, kdo by si nepamatoval slavné růžové Pedro s tetováním uvnitř. Mnozí jsme soutěžili o největší bublinu, někomu se podařila i přes celý obličej, jak jsme byli rádi, když jsme v maringotkách u kolotočů získali takové ty kulaté žvíkačky v té řadě, možná si to pamatujete. Mimochodem, viděli jste, že žvíkačka funguje jako legální doping pro hlavu? Vědci potvrdili, že rytmické žvíkání prokrvuje mozek až o 40%, snižuje hladinu stresu a zlepšuje postřeh za volantem. Takže pokud dnes potřebujete v práci zahnat únavu, klidně jednu rozbalte. Tedy v případě, že to etika povoluje. Na 30. září připadá také Mezinárodní den překladatelů. V dnešní době umělé inteligence a online různých překladačů si sice každý z nás může připadat jako osoba, která ovládá a používá více jazyků. Stačí kliknout nebo namířit foťák od mobilu a máme text předložený za vteřinu. Jenže ta skutečná překladatelská magie leží úplně jinde. Žádný algoritmus totiž nedokáže alespoň prozatím vystihnout jemný humor, sarkazmus, kulturní narážky a českou hravost v knihách nebo ve filmovém dabingu, na kterém jsme mnozí vyrůstali. Dnes tak tedy vzdáváme respekt všem lidem, kteří z cizích slov dělají krásnou češtinu, zachraňují nás třeba u složitých smluv či již zmíněné skvělé literatury. No a 30. září pak patří i Mezinárodnímu dnu podcastů. My v rádiu máme mluvené slovo i audio nesmírně rádi a tak kolegům z podcastového světa posíláme velkou gratulaci. Podcasty jsou geniální parťák, velmi populární poslední léta. Když jdete třeba na hodinu procházku se psem, uklízíte byt a chcete se ponořit třeba do skutečných kriminálních případů nebo historie. Ale ruku na srdce, když sedíte v autě, stojíte třeba v ranní koloně nebo jste v práci a chcete vidět, co se děje právě teď, není nad to slyšet živého člověka a nechat se je unášet skvělou muzikou. Na to je prostě rádio úplně ideální. Možná v tomto případě můžeme použít i slovo nepřekonatelné. Audio zkrátka zažívá zlaté časy a my jsme za to moc rádi. A jsme velmi rádi, že posloucháte rádio Jižní Moravy. Tak dneska 30. září opět bohaté Mezinárodní den žvíkaček, Mezinárodní den překladatelů a Mezinárodní den podcastů. Posíláme ze slibovaných dalších hitů pro dobrou náladu. Sunrise Avenue a Hollywood Hills ze středeční ranní jízdy v čase 7 hodin a 14 minut a přejeme, ať se vám daří.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 7 hodině, DJ David Guetta a Sam Martin.
1: No a my míříme do jihokorejského Pusanu, protože tam teď mají poněkud nečekanou, řekněme, turistickou hvězdu, kterou si oblíbili i turisté. O co že jde? V jednom z městských vodních kanálů totiž uvázl asi 3,5 metru dlouhý žralok. Podívat se na něj za tu dobu, co tam už je v tom kanálu, přišlo přes 600 tisíc lidí. Poprvé byl tento žralok zahlédnut 18. září a od té doby si získali vlastní přezdívku. Podle odborníků jde zřejmě o žraloka měděného, který nejspíše při lovu vplul z moře do kanálu a prostě jednoduše už se zpátky nedostal ven. No ale místní lidé si ho samozřejmě oblíbili, je to atrakce jako hrom, že jako městský kanál a tam prostě plave žralok, je to něco, co místní nevidí rozhodně každý den. No a tak dokonce město z něj udělalo čestného ambasadora. Starosta s nadsázkou říká, že má žralok vyloženě hvězdné vlohy, protože pobřežní stráž se ho už několikrát pokusila dostat zpět do moře, zatím ale bez úspěchu. Při tom posledním pokusu asi předevčírem ho chtěli nasměrovat proudy vody, jenže žralok čluny obeplul, no a vrátil se zase zpět, asi se mu v tom kanálu líbí, nebo co. Podle vědců je naštěstí zatím ve velmi dobrém stavu, je bez jakýchkoliv problémů. Samozřejmě problémem může být omezený pohyb a méně potravy. V těch následujících týdnech už by třeba nějaké ty problémy mohl začít vykazovat, tak doufáme, že tam se podaří v tom Pusanu ho vrátit zpět tam, kam patří. Ale když si představí, že by si bydlel v nějakém městě, které je na nějakém tom kanálu, ale tady třeba Benátky nebo Amsterdam a tak dále, a teď si představí, že v tom kanálu ti pluje třeba ten žralok, tak to je jako velice zajímavá představa. Nedivím se, že třeba v tom Pusanu už se na něj přišlo podívat přes 600 tisíc lidí.
0: No, nám tady zasplejí. Pluj Onda 3, že? No. Ovna 3, jo, Bobříci.
1: Máme jiné hvězdy.
0: No, já si myslím, že si příroda poradí, protože, jak říká, že by tam mohl mít třeba málo toho jídla, tak já si myslím, že když mu bude kručet v žaludku, tak si prostě vypluje zase na otevřenou
1: vodu. No, já myslím, že to určitě dobře dopadne.
0: A pěkně se najít.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké středeční ráno, Moravo, toto byla Kesha, už za chviličku třeba Ricky Martin a Levin Lavida Loka. Damiano David a The First Time. A po půl osmé v ranní zjí Mara Ztracený. A každou další chvíli. Je středa 30. září a právě s tímto datem dnes vyšly další čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídneme už za okamžik.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
0: Jdeme na slibované krátké jihomoravské zprávy, 2 minutky po půl osmé.
8: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
9: Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy, doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine, která v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Podíváme se na aktuální teploty u nás. V regionu 9 stupňů hlásí Žeravice, Lednice a Boršice, Brno má 12.
8: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme za volanty opatrně na dálnici D1 na 211. kilometru směrem od Vyškova na Brno. V levém pruhu probíhá údržba svodidel, projíždějte opatrně a pozor stále na Hodonínsku na výjezdu z Veselí nad Moravou po silnici 3. třídy směrem na Kozítky. Jak už od nás víte, srazilo tam osobní auto lesní zvěř. Z vozidla utekli či vytekli provozní kapaliny. Místo je nadále průjezdné jedním pruhem. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

0: 7:11, krásné středeční ráno, Moravomístý se sluníčkem, za chviličku Mara ztracený, to se mi líbí, já si myslím, že i toto se bude líbit, no minimálně kolegovi. V Maďarsku mají totiž docela kuriozní žebříček, sledují tam, kde lidé na internetu nejčastěji vyhledávají slovo sex.
1: Ano.
0: A letos nevyhrála Budapešť, ani žádné velké město, ale malinká obec Nemešrádo, západně od Balatonu, která má jen něco přes 300 obyvatel. Žebříček vzniká samozřejmě podle dat z Google Trendu a sestavují ho tam pravidelně už roku 2015. Nemešrádo přitom nebylo daleko od prvenství ani loďní, tedy skončilo druhé. Tak konečně to cinklo s tou zlatou.
1: No, Nemešrádo hodně rádo.
0: Ano, a zajímavá je ještě jedna věc, do první desítky se vůbec nedostala Budapešť. Naopak tam dominují hlavně malé obce, takže si se někde říká, že se na vesnicích vůbec nic neděje. Myslím si, že mnohé maďarské vesnice by s tím nesouhlasili.
1: No, pojď se na Nemešrádo jako včas tam vyrazit do víkendu, jako pokud nemáte nic v plánu. Hezké, hezké prvenství, proč ne? Samozřejmě.
0: 300 obyvatel.
1: Je to krásná věc, kterou vyhledávají.
0: Tak co jsi včera hledal na tom Google, ale prosím tě, jak se zalévají ty ovocné stromky, jak to stříhat na podzim. A kdyby jsi nekecal, no samozřejmě, že jsem potom hledal i to slovíčko o těch třech písmenkách, jako tak to jo, to jsme v klidu, protože vyhrát musíme i příští rok.
1: Tak oni prostě ví, že to je takové koření vztahu, tak se snaží ještě si to nějakým způsobem vlastně ještě vylepšovat, že hledají možná nové typy, že a nápady a tak dále. Takže já si myslím, že obec Nemešrádo se má rozhodně čím chlubit a je fajn, že o tom víme i my.
0: Ale víme, že může být třeba i někde nějaká chyba díky elektronce z Katody Olomouc. Co když se tam chtějí všichni učit anglicky a místo sex je to six?
1: Aha, vidíš? A to nás nenapadlo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ked Riskou. 7:50, ve středeční ranní zdě. Dobré ráno, Moravo, žijeme jen jednou. Taky tuto větu občas vytáhnete, když si potřebujete obhájit nějakou menší nebo větší, řekněme si to zcela upřímně, blbost. Třeba když si koupíte něco, co vlastně vůbec nepotřebujete. Nebo když uděláte nějaké rozhodnutí, o kterém moc dobře víte, že úplně rozumné není, ale stejně do toho jdete. Tak jaké věty používáte vy?
1: Napsala Natálka, no a když mi to nebude, tak to bude aspoň ve skříni. I to je přístup samozřejmě.
0: No proč ne? Podíváme se taky na Borůvku, která píše, v LDN se budou vzpomínky na dovolenou, to jediné, co nám zůstane. Vždycky tvrdí manžel, když se frčí na dovolenou. No tak je naprosto jasné, že vzpomínky nám nikdo nezebere, že?
1: Je to tak, když... je to... To je to nejvíc,
0: jsou takové škaredé nemoci, které to umí zebrat, že?
1: No, to ano, tak doufáme, že ty nás nepotkají.
0: Ten Němec, ne?
1: Ten Němec, no, ten Němec straší pořád, jako no. Peťa napsal, dobré ráno, Jižané, já si nákupy většinou nějak neomlouvám, ale v práci mám kolegu, který vždycky říká, že si udělá radost, protože ho ta jeho zase nasálala. Poslední dobou to slýchám čím dál častěji. Že pak to leze do peněz, jako no.
0: Žijeme-li jednou, co ještě říkáte za věty, když chcete udělat, koupit, vymyslet nějakou blbost? Přidává se do dnešního ranního tématu i Joška a má takovou, řekl bych, přímo filozofickou větu. Protože tohle je život a nic víc už nebude. Joško, děkujeme, klobouk dolů. Zajímavá to věta. No, tak další zajímavé věty, klidně opět můžete psát tradičně na Facebook rádia, můžete na mě posílat SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. Zapojit se do ranního tématu můžete přes linku 606 703 889. Moc za to děkujeme a za chviličku další z hitů pro dobrou náladu, třeba Natasha Bedingfield.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu.

0: A prozradíme už za chvilečku v aktuální předpovědi počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Po 8. hodině to ale rozhodně bude i z hity pro dobrou náladu. Na playlistu dám Barta a muzika z filmu Snowboardiáci. Ze středeční raní zdy rádia se ozvou i No Name. Stejně jako česká zpěvačka Myla. O budoucnosti chátrajícího pivovaru v Kyjově zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo. Více nabídnou středeční Jihomoravské zprávy Rádia Jih.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
4: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, minutka bude 8.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Světoví experti radí jihomoravským vinařům zjednodušit názvy vín a o budoucnosti chátrajícího pivovaru v Kyjově zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo. Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine, která v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. Upálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat. Odborníci také doporučili, aby si Česko vybralo jednu hlavní takzvanou vlajkovou odrůdu, se kterou by se v zahraničí snadno spojovalo. Podle Národního vinařského centra ve Valticích mají tuzemská vína vína světovou kvalitu. Rezervy jsou ale v jejich prezentaci a srozumitelnosti etiket pro zahraniční zákazníky. Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách. Město původně chtělo pivovar zbourat, loni ale zastupitelé podpořili jeho zachování. Do budoucna se v areálu počítá například s bydlením, službami nebo veřejným prostorem se zelení. Místo starosta Daniel Čmelík zmínil i možnost kombinace bytů, komerčních prostor nebo kavárny.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Sympatické podzimní počasí pokračuje i dnes ve středu 30. září. Očekávají meteorologové nadále jasno nebo skoro jasno. Teploty jak v Jihomoravském, tak i Zlínském kraji maximálně 24 stupňů Celsia. Aktuální Veselí nad Moravou 10, Bulhary 11 a po 13 stupních máme ve Ždánicích a Šlapanicích.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré středeční ráno i na cesty. V Brně v Jihlavské ulici na křižovatce s Vídeňskou došlo ke střetu osobního auta s tramvají a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte tedy se zdržením. A na dálnici D2 mezi 24. a 13. kilometrem ve směru od Břeclavi na Brno v levém jízdním pruhu probíhají údržbové práce. Taky tady buďte opatrní. Šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Uherské Radiště bude mít ode dneška nový zimní stadion a nebude jen pro hokejisty. Už za pár dnů si nový let budou moci vyzkoušet i běžní bruslaři. Kde přesně a co nabídne otevírací víkend, řekneme už

0: Dende v Uherském Hradišti. Středa se zapíše do historie. Mimochodem máme 8 hodin 7 minut. Chceme vám krásné středeční ráno a míříme právě do Uherského Hradiště, kde dnes slavnostně otevřou nový zimní stadion. Ten nabídne 2 ledové plochy, hlavní menší tréninkovou a do hlediště se vede 500 diváků. Součástí areálu je také ubytování pro 80 lidí, no a celá stavba vyšla na necelých 450 milionů korun. A pokud už přemýšlíte, kdy si nový led vyzkouší běžní bruslaři, první příležitost bude už od pátku 2. října až do neděle 2. října. Je také připraven otevírací víkend s veřejným bruslením, programem pro děti i hokejovými zápasy. Tak držíme pěsti, ať se všechno zadaří, aby se neobjevily nějaké porodní bolesti. No a hlavně, ať to slouží.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 14 minut, The Wanted, za chviličku Majla a nebo Verona. Máme středu 30. září. No a kolik už příběhů jsme tady měli, že si v autech spletl někdo třeba brzdu s plynem, ale v tom provozu se dá splést ledacos.
1: Ano, ledacos, a bude o tom právě tento případ, jak už říká Lukeso, jako příhody s parkováním už jsme tu měli za dobu ranní jízdy jako nespočet. No a toto je další střípek do té naší mozaiky. Parkování skutečně někdy umí být disciplína skoro pro některé na olympiádu, ale máme tu řidičku z Činy, ta všechno posunula ještě o level výš v uvozovkách, o ten level výš, který asi nechcete. V čínském městě Wenteng totiž navedla své bílé auto přímo na úzké schodiště vedoucí do podzemí. Samozřejmě zase z toho existují i záběry z bezpečnostních kamer, jak už to u těch parkovišť bývá, kamery tam jsou a tudíž vždycky je ten řidič odhalen a v uvozovkách potom terčem posměchu. Podle těch záběrů to přitom nevypadalo jako omyl na poslední chvíli. Na schody mířila docela přesvědčivě. Později taky vysvětlila, proč. Prý zmátly rovné čáry na zemi a myslela si, že jde o vyznačené parkovací místo. No a tak místo klasického zacouvat mezi čáry přišla varianta sjet pár schodů dolů, která ale samozřejmě přinesla v uvozovkách své ovoce v nějaké té škodě. Auto všechno zvládlo relativně dobře v těch prvních stupňů, jako to vypadalo, že snad by to i jelo, ale pak se na schodišti zaklínilo a nedopadlo to úplně nejlépe. Problém tím neskončil, schody byly tak úzké, že se z auta nedalo ani normálně vystoupit. Řidička si ale prý jako velice obezřetně a jasně a rychle poradila po svém a z vozu vylezla přes zavazadlový prostor. To jsou věci, které zná můj kolega úplně bez problémů, ten už má za sebou i to, že lezl z kufru. Auto mělo poškozený podvozek i karosery a za pomocí dopravní policie ho museli posléze vyprostit a otáhnout. No a žena ještě bude vědět, že ten vyznačený prostor, o kterým si myslela, že bylo parkovací místo, není parkovací místo a trofnu si tvrdit, že už se jí to v životě nestane. Ale taková docela jako drahá sranda, no.
0: Ale když to člověk viděl, tak si to trofnu říct mohl splést, kde kdo to vypadalo jak vjezd do podzimní garáže.
1: Ano, vypadalo to přesně jak vjezd, no, je to tak.
0: Tak opatrně při parkování.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: před muzikou tradičně. I dnes ve středu 30. září další krátké jihomoravské zprávy, tedy novinky z jižní a jihovýchodní Moravy.
1: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIG pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Krásné středeční ráno, Moravo, za minutku bude 8:30.
13: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
14: Policisté a strážníci by mohli nově na 24 hodin vykázat z veřejného prostoru člověka, který závažně narušuje pořádek. Počítá s tím návrh novely, který předložila skupina 20 senátorů. Opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nezabere domluva nebo jiné mírnější řešení. Nová pravomoc by mohla mít význam například také v problémových lokalitách u okolího Donicko-vlakového nádraží nebo kyjovského autobusového a dalších v regionu. Ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 km tras určených hlavně pro gravelová horská kola. Budou součástí projektu Gravel Tour Česko. Ten má postupně propojit jednotlivé kraje trasou kolem celé republiky.
13: Rádio Jih, počasí.
14: A mrkneme také na aktuální teploty. Kyjov měří 13 stupňů, 12 kupa hlásí Žádovice, Rakvice a Bučovice.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Bohužel dnes ve středu 30. září máme hlášeny dopravní nehody, tak míříme do Brna a podíváme se ale i do Zlína. V Brně je v ulici Podkaštany na křižovatce se Šumavskou. Došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a blokován jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. V Brně v Černovické ulici u mostu přes Svitavu směrem do centra narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s omezením, místo je průjezdné s opatrností. Připomínáme, v Brně v ulici Hlinky na křižovatce s Lipovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Provoz je tam částečně omezen a ve Zlíně v Sokolské ulici u Kauflandu došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Doprava tam zpomaluje, počítejte s nárazovým zdržením. Tak opatrně a si hem šťastnou středeční cestu.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
0: A za chviličku se podíváme do hudební historie dnešního dne. Připomeneme si třeba jednu filmově hudební klasiku, hit, který změnil pravidla britské hitparády a taky písničku, za kterou se skrývá mnohem silnější osobní příběh, než byste možná čekali. 8 hodin 30 minut, tady jsou teď Rybičky 48 v ranní jízdě Rádia Jih.

0: Krásné, slunné, středeční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. I ten dnešní den v raní zvěrádech okořeníme leholinkým pohledem do hudební a filmové historie dnešního dne. 30. září roku 1978 se John Travolta a Olivia Newton-John umístili na vrcholu britské hitparády se skladbou Some Nights. Slavný filmový song se stal jejich druhým hitem číslo jedna ze soundtracku k filmu Pomáda a na špici se udržel po celých 7 týdnů. Písnička sama o sobě je takovým přiznáním odlišného vnímání stejných situací mezi muži a ženami, tedy v tomto případě šlo o rande. Zatímco John Travolta klukům z party líčí chlapáckou, lehce přibarvenou verzi s důrazem na to, jak byla dívka svolná, Olivia Newton-John pak dívkám popisuje nevinnou letní idylku plnou držení se za ruce, procházek po pláži a pití limči. 30. září roku 1984 se narodila Keisha Buchanan, zpěvačka britské dívčí skupiny Sugar Babes. Mimochodem podzimní megahit z roku 2007 pod názvem About You Now se zapsal do hudební historie jedním velkým prvenstvím. Šlo o první jedničku britské hitparády, která vystřelila z nuly až na vrchol pouze na základě legálních digitálních stažení, tehdy ještě přes iTunes, a to celý týden předtím, než se fyzické CDčko vůbec objevilo na pultech obchodu. Takový byl ohromný zájem o tento song. No a 30. září je posledním dnem v měsíci, to už jsme tady vzpomínali v ranní zvěrádech, ale to je podle nás i ideální chvíle připomenout si jeden z největších hitů kapely Green Day. Jmenuje se Wake Me Up When September Ends, překladu tady probudně, až skončí září. A za touto slavnou písničkou nehledejte žádný laciný popěvek. Když bylo zpěvákovi Billymu Armstrongovi pouhých 10 let, v září roku 1982 mu umřel tatínek. Malý kluk tenkrát neunesl tíhu pohřbu a ztrátu milovaného otce, s pláčem utekl domů a zamkl se v dětském pokoji. No a když pak jeho maminka bušila na dveře, ať vyleze ven, řekl jí přes slzy jedinou větu. Přesně tuto probudně, až skončí září. Trvalo přes 20 let, než sobě našel sílu tuto dětskou bolest ze sebe vypsat. A tak vznikl kousek Wake Me Up When September Ends. Toliko pohled do hudební a filmové historie dnešního dne i v poslední zářijový den roku 26. To za nás bylo rozhodně zajímavé. Teď už ale Sean Paul, co nevidět, taky ze Slovenska Mark Dan, a pak zamíříme k našemu rannímu tématu.
1: Rádio Jih. Rádio.

0: ze Slovenska, Mark Dan a jeho Country Girl, a co neví, je taky Britney Spears. Minutku po 3:45 se ve středeční ranní zdirádech ještě jednou podíváme na ranní téma, kde jsme dneska hledali takové speciální věty, třeba žijeme jen jednou. A proč zrovna tuto větu? No, mnozí občas vytáhneme, když si potřebujeme obhájit nějakou menší nebo větší blbůstku, prostě třeba když si kupíme něco, co zvlášť nepotřebujeme, ale říkáme si, že utratíme lové za jinačí věci, že? Tak jaké takové nějaké obdobné věty používáte třeba vy?
1: Napsala Haně se jednoducho, no nekup to.
0: No a i taková se dá použít, proč ne, co Soňa? Na Facebooku Rádek se vyjadřuje k rannímu tématu, co říkám, děti nemám, nepiju, nekouřím a do hrobu si to nevezmu. Také moudro.
1: Iggy napsal, peníze jsou byly a budou, ale my nebudeme. Za peníze to umí koupit každý vůl, ale bez peněz, tak to je jiná výzva.
0: No a jakou větu používá při nějaké obhajově blbůstky Honza? Utrácel jsem za jiné blbosti. Tak proč si zase neudělat radost? Krásná tečka na závěr dnešního ranního tématu. Pokud jen trošičku jde, udělejte si radost dnes i vy.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A

0: Supergirl. Ve finále středeční ranní jízdy po deváté pro vás třeba Taylor Swift. Taky Dermot Kennedy. Nebo kapela Mirai. I ve středu vycházejí čerstvé jihomoravské zprávy rádia. Dnes tedy za ten 30. září zamíříme i do Zlínského kraje, kde vznikne přes 400 kilometrů tras pro cyklisty.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Každý vinař Čepera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Hezkou středu vinčujeme, 2 minutky a bude 9 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Nová pravomoc policistů a strážníků by mohla pomoci s problémovými lidmi u nádraží v Hodoníně i Kyjově a ve Zlínském kraji vznikne přes 400 kilometrů tras pro cyklisty. Policisté a strážníci by mohli nově na 24 hodin vykázat z veřejného prostoru člověka, který závažně narušuje pořádek. Počítá s tím návrh novely, který předložila skupina 20 senátorů. Opatření by se mělo použít až ve chvíli, kdy nezabere domluva nebo jiné mírnější řešení. Nová pravomoc by mohla mít význam také v problémových lokalitách, například v okolí hodonínského vlakového nádraží nebo kyjovského autobusového. Ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 kilometrů tras určených hlavně pro gravelová a horská kola. Budou součástí projektu Gravel Tour Česko. Ten má postupně propojit jednotlivé kraje trasou kolem celé republiky. V regionu vznikne páteřní trasa přes Zlín a tři další okruhy, které povedou všemi čtyřmi turistickými oblastmi kraje. Trasy budou vyznačené virtuálně a cyklisté si je budou moci stáhnout jako GPX soubory nebo otevřít v Mapy.com. Projekt má cyklisty zavést i mimo známé cyklostezky k přírodním zajímavostem, památkám nebo místním službám. Zlínský kraj na všechno přispěje téměř 250 tisíci korunami.
0: Počasí. Dneska očekávají meteorologové nadále jasno nebo skoro jasno. V Jihomoravském i Zlínském kraji teploty až 24 stupňů Celsia. Aktuálně v Boršicích a Domanině 10, v Hodoníně 11. Zdravíme do Němčiček, kde měříte aktuálně 13 stupňů Celsia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava. Na D2 na 37. kilometru ve směru od Brna na Břeclav dejte pozor na porouchané osobní auto odstavené u krajnice. Připomínáme, ve Zlíně v Sokolské ulici u Kauflandu došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Doprava tam zpomaluje, počítejte s nárazovým zdržením. Tak opatrněji dnes ve středu 30. září a si hem, jak jinak nešťastnou cestu.

0: 9 hodin, 7 minut, Coldplay, Viva La Vida, Záklečku Dermot od Kennedy a nebo Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Tak mi přidáme ještě jednoho Šovička za mikrofonem ve středu 30. září. Vítám Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Mimochodem, přemýšlela jsi někdy nad tím, proč většina z nás je praváků, byť teda někteří máme obě dvě ruky levé, ale jsme ze zásady prostě praváci. Ne. Píšeme pravou rukou, používáme tu pravou pěnu na všechno.
1: Nevím. No tak dřív ani jste nemohli, ne? Nebo
0: proč jsme nemohli? Jako do nám to? Komunisti nám to zakázali být leváci, nebo co?
1: No jakoby jo, v těch školách se to přeučovalo, ne?
0: Jo?
1: Ty leváci.
0: To je docela možné, ale já se tě ptám, jestli jsi někdy přemýšlela.
1: No nepřemýšlela.
0: A co bys si tak jako řekla, co zatím jakože může stát? Jakože výchova, že prostě se narodí děťátko a tak jeho učíme mluvit, nebo se s ním snažíme komunikovat, tak prostě říkáme ne levou ručičkou, ne pravou pěkně.
1: Ne, to bude něco v mozku.
0: No a když ten mozek nemáš?
1: Ale máš, všichni ho mají.
0: Jo? Dobře, no.
1: Někdo méně funkční, ale má ho.
0: Tak, tak, tak, tak. Ale vidíte na některých z nás, že jste méně funkčním, co dá fungovat.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i když nemůžeš, tak přidej v 9 hodin a 15 minut a tak přidáme tu informaci o tom, proč jsme mnozí pravo...
1: Rucí.
0: Tak. Napadlo vás vůbec někdy, proč většina z nás automaticky sahá po hrnku, po lžičce nebo propisce pravou rukou? Odpověď zní...
1: No...
0: Neřešili jsme to, ne?
1: No.
0: No.
1: Ne.
0: Nebo ty jsi to řešila někdy, proč to a to bereš pravou rukou?
1: No ne.
0: No tak, no. To je naprosto normální věc, jako dnes a denně to používáme, ale nepřemýšleli jsme nad tím, proč zrovna my používáme pravou a někteří jenom levou.
1: No a už nám to řekneš.
0: No, řeknu, ale šlo jenom o to, jestli se nad tím někdy zamyslela.
1: Ne, já vím jenom, že jsem četla, že si to máš občas prohodit, když chceš třeba abys byl kreativnější ten den, že si máš třeba vyčistit zuby místo pravou levou.
0: Tak to by možná ještě, nedokážu představit, jak by potom vypadala ta koupelna, jako to byla zubní pasta úplně všude, ale třeba kdyby si jela si přehodit tušku a psát levou, jako jo, to by zase ale každý, to by byl každý jak doktor, to by bylo nečitelné, tak no. Jak na těch receptech.
1: A to jako tiskacím ještě dobré, sice to vypadá jako od prvňáka, ale ještě dobré, ale psacím to nedávám.
0: No, není to úplná náhoda, že většina z nás sahá po tom hrnku zmiňovaném pravou rukou. Souvisí to hlavně s tím, jak je uspořádaný náš...
1: mozek!
0: Je to tak.
1: Jo.
0: U většiny lidí má totiž hlavní slovo při zpracování řeči levá mozková hemisféra a ta zároveň řídí pravou polovinu těla. Aha. Aby to nebylo tak jednoduché, musí to být prohozené. Právě tady tak může být jeden z důvodů, proč se u lidí postupně prosadila hlavně pravá ruka. A zajímavé je, že pravorukost rozhodně není žádná novinka. Stopy po používání pravé ruky našli věci už u neandrtálců. Roli hrají samozřejmě ale i geny, ale není to tak, že bychom měli jeden jednoduchý gen pro praváky a druhý jednoduchý gen pro leváky. Je to mnohem složitější kombinace dědičnosti, vývoje mozku a zřejmě i toho, že pro naše předky bylo výhodné používat nástroje podobným způsobem. Mimochodem, leváci tvoří zhruba kolik typně si populace? Kolik procent?
1: 10.
0: Výborně, člověče.
1: Fakt?
0: Ty mi napíšeš čísla do sportky ještě. Leváci tvoří zhruba fakt 10% populace, protože levorukost je daná geneticky a v lidské evoluci přináší takzvanou frekvenčně závislou výhodu. Co si pod tím představit? No. V některých oblastech, jako je třeba boj nebo sport, mají leváci prvek překvapení, což pomáhá udržet tento gen v genofondu. Aha. A já si říkám, jako, a jak jako to mohlo fungovat? A našel jsem jednu teorii, která říká, že právě jejich menšinovost, tedy těch leváků, mohla být fakt někdy výhodou, třeba v souboji, protože protivník nebyl na pohyby z opačné strany tolik zvyklý. Ty jsi čekala pravý hák, on to byl levý hák a šla z do kolen, jako jo.
1: To je dobré.
0: Že?
1: No.
0: A taky jsou samozřejmě lecjaké obchody pro leváky, protože barsjaké věci prostě jsou uspůsobeny zejména pro ty praváky.
1: No.
0: Takže výjimečnost.
1: Škrapka se dělá pro leváky, nůžky se dělají pro leváky.
0: Přesně tak, no. Nenašel jsem teda ještě obchod pro nás, teda pro mě, jako když máš obě dvě ty ruky levé, jako, protože jestli máš nůžky nebo škrábku, stejně to dělám blbě. Jestli škrábíš RTP nebo cokoliv jinak. No, výjimečnost těch lidí tady je prostě 10% populace. Kdo je tady u nás levý? Ne jako, že by byl levý, jako. Není Indros zrovna, mám takový pocit, levák? Vyzkoušíme to. No, v případě, že jste leváci, nejste, není na vás nic špatného. Naopak, jak jsem říkal, je to svým způsobem jistá exkluzivita. Hmm. Může být?
1: Může být a já teďka přemýšlím, já jsem totiž vždycky...
0: Co děláš?
1: Když přemýšlím...
0: Bacha, bolí to.
1: Hej, nebolí to.
0: Dneska ve středu už to bolí.
1: Ale všiml jsi, nebo já si všímám, že normálně takový ti třeba... Když si všimneš, já nevím, ti nejslavnější herci nebo tak, takový ti strašně úspěšní lidi, jsou vesměs leváci.
0: Jsou jiní?
1: No.
0: Jsou výjimeční?
1: No.
0: Vidíš to? To s tím souvisí.
1: Čeče,
0: zkusíme
1: já se přeorientuju na levorukost.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dáme to

0: 9:30, tady je tady půl desáté, Fče Farná, Miraj, vzpomeneš si, no vzpomněla si BB Rexa na Faithless a jejich kousek upravila. My vám ho nabídneme už za chviličku v éteru Rádia Jich. Ovšem na řadu se dostává i Verča.
1: Máš nějakého koníčka, nemyslím koníčka jako koníčka, ale zálibu.
0: Mám pár koní pod kapotu, chtěl bych jich tam mít víc, ale co nadělám, no jeden osel, zavolám ten pár koní pod kapotu.
1: Ale nějakou jako zálibu, něco, co tě baví. Jo. A máš něco, co tě baví už jako třeba 20 let?
0: Aj 30, člověče.
1: Fakt?
0: Když se bojám do občanky, tak i možná 40 by mohl říct.
1: Ty kráso. No ale víš co, do muzea se ti to určitě nedostalo, tato tvoje záliba, že ne?
0: Ne, ale já se tam brzo dostanu.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: www.mauting.com.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a z

0: Calvin Harris, Sam Smith, minutku před 9:45. A teď už jdeme k těm koníčkům.
1: K těm koníčkům. No. Pán z New Yorku, Joey McCann, dotáhl jako svoji zálibu naprosto k dokonalosti. Mm-hmm. On celý život řídil kamion. No ale ve volném čase 20 roků stavěl model New Yorku. Jenom tak, prostě bez grantu, bez plánu ho vystavit. On nevěděl prostě, kdy skončí. Stavil to budovu po budově, ulici po ulici. A dneska ten jeho model obsahuje přes 800 tisíc jednotlivých staveb. Má tam jakože most, ty mrakodrapy, parky, prostě Times Square, všechno. No a minulý týden ho muzeum v New Yorku vystavilo jako oficiální exponát.
0: Počkej, já to jako musí si pronajmout fotbalové hřiště, aby
1: no,
0: to tam...
1: Já,
0: jak je to veliké,
1: já
0: nemáme
1: vůbec,
0: ty informace, že?
1: Ne, je tady napsané, že je to v měřítku, no ale jakoby...
0: Jasné, takže to nám některý nic neřekne.
1: No.
0: Já si představím, když jsem měl jako děcko doma TTčka, kolejovou trať, jako prostě s vláčkama, no tak to bylo šílené, jak to bylo veliké.
1: No.
0: Jsme to měli pod postel, se to vždycky schovávalo, bylo to na 4 kolečkách, takový obdélník se to vytáhlo, bylo to obrovské. Já se nedokážu představit, že by někde byl prostě model New Yorku. No, někteří jsou velmi šikovní, asi nevím, z čeho to bylo, jestli to udělal ze špejlí nebo z párátek.
1: Počkej, já to tady zkusím ještě.
0: Nebo z lega.
1: Počkej,
0: a nebo možná z pucle, ne? Jako,
1: ale
0: že
1: jako,
0: pucle poskládá.
1: Chápeš, ale 20 roku, že u něčeho vydržíš a ještě, a on, chápeš, a to nebyl jakoby plán, že by prostě to chtěl dokončit a někam, on si říkal...
0: Jo, očičko, prostě, tolik věcí se neplánuje v životě.
1: 15x9 metrů velký,
0: Ježiš,
1: takže
0: je
1: velikost středně velkého bytu a je vyrobený z kartonu, polystyrenu, lepidla
0: ty
1: a balsy.
0: No, vidíš to? Na začátku jsme se bavili o levé a pravé ruce, o levácích a pravácích. Tento pán obě levé ruky nemá.
1: Ne, ten má obě pravé.
0: Ten nemá zlaté.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Volkswagen a Moravian Rhapsody.
1: A tak hledím na Vinice, kolem ovce z Koronice, kde pán...
0: No a Kyjovská nemocnice zahajuje výstavbu nového urgentního příjmu, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné dopoledne.
2: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
3: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
4: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Máme přesně 10 hodin a z rádia Jih přejeme krásnou středu.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
7: Kyjovská nemocnice zahajuje výstavbu nového urgentního příjmu a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede dále Milana Dámek. Nemocnice Kyjov se pouští do výstavby moderního urgentního příjmu za 200 milionů korun. Projekt bude rozdělen do 2 etap a potrvá přibližně 2 roky, přičemž nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu. Nejprve se přesunou ambulance ortopedie a urologie, poté vznikne samotný urgentní příjem v budově C3. Nové pracoviště má urychlit třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a zkrátit cestu k potřebné péči. Součástí investice bude také nové vybavení, zdravotnická technika a úpravy parkovacích ploch. Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede další 4 roky současný rektor Milan Adámek. V tajné volbě akademického senátu získal ve 3. kole potřebných 20 hlasů z 38 a porazil Davida Tučka. Do nového funkčního období by měl nastoupit 15. prosince, předtím ho musí ještě jmenovat prezident. Adámek chce pokračovat hlavně v digitalizaci univerzity, rozvoji výzkumu a bezpečném využívání umělé inteligence ve výuce.
2: Počasí.
0: Nadále očekáváme jasno nebo skoro jasno a teploty nám vyšplhají až na 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. A právě teď minutku po 10. Staré město u Uherského Hradiště hlásí 13, Hrušky 15, Tatěmice a Brno 16 stupňů Celzia.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké

0: dáme další muziku. No a taky bude řeč o řekách. Respektive o rybkách v řekách. U Břeclavy totiž vysadili přes 2000 plůdků jednoho dřív hojně vídaného druhu. O jaké rybky se jedná, si prozradíme na vlnách Rádia Jih za chvilku. Teď zpěvačka Pink.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jesetera malého. Jsou z rybníka štýpu Hořelice, prošli měřením, vážením, dostali speciální čip a právě díky němu budou dostupná různá data, jakože třeba jak rostou, kam migrují a to hlavní, jak se jim v českých řekách daří. Ono totiž nestačí ty ryby

0: je součástí kampaně Voda je život, která se zaměřuje právě na ochranu a obnovu říční krajiny. Co se těch samotných jeseterů týče, tak jsou to velice zajímavé ryby, nejenom vzhledem, ale taky například tím, že patří k nejstarším rybám na světě. Jsou to v podstatě takové živoucí fosílie. V oceánech a řekách byly totiž už dávno předtím, než se na Zemi objevili dinosauři. Tak hodně štěstí jeseterům, hodně dobrých zpráv z dat přejem taky. A teď už je čas na další muziku na Rádiu Jih. Tak tady je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte Rádio Jih, hezké dopoledne přejem. No a co nabídnem dál? Tak samozřejmě muziku, ale budeme mít taky pro vás jednu takovou příležitost. Pokud jste přemýšleli anebo přemýšlíte o nějaké dobrovolnické činnosti, tak o jedné takové my vám za chvilku na rádiu už povíme. Řekneme, kde to je, o co se jedná a taky, co pro to musíte udělat. Než si to všechno prozradíme, tak si užijte muziku a mějte hezký slunný den.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a Activii kefír v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná.

No a pokud jste přemýšleli nebo přemýšlíte o nějaké dobrovolnické činnosti, ale nevíte, kde začít, tak my pro vás teď jednu takovou možnost nebo příležitost máme. Zlínská nemocnice Tomáše Bati totiž hledá právě dobrovolníky k lůžkům pacientů. Moment

0: hlediska jsou u každého jiné. Někoho k tomu přiměla třeba nějaká vlastní zkušenost, jiného zdravotní škola, je to prostě individuální. Pokud byste měli zájem a chtěli pacientům zpříjemňovat ten jejich čas v nemocnici, tak můžete kontaktovat paní Jarmilu Vodičkovou z dobrovolnického centra organizace ADRA. To buď to e-mailem, anebo telefonem. Následně byste absolvovali pohovor, na kterém samozřejmě potřebují zjistit vaši motivaci a taky vhodnost zařazení do programu. Těch podmínek tam není moc, věkové minimum je 15 let, samozřejmě čistý trestní rejstřík a výborný zdravotní stav. Toť vše. Takže pokud byste měli zájem, určitě se jim neváhejte ozvat a nás už teď za okamžik čeká na playlistu Rádia jich Enrique Iglesias. Tak si ho užijte a mějte hezkou středu.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Váltického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezii Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Radio Jih.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Efter Svim så ska jag säga hej till Mr. Know It All. Čerstvé humorovské zprávy rádia jich přidá Petr Indra a prozradí nám v nich třeba to, že Veselý nad Moravou získá nový výrobní závod. Vznikne zhruba 70 pracovních míst. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné středeční dopoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
6: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4. Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
0: Z rádia jich přejeme krásnou středu, za 2 minutky bude 11.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Veselý nad Moravou získá nový výrobní závod, vznikne zhruba 70 pracovních míst a brněnský soud osvobodil muže obžalovaného z popálení 5měsíčního dítěte. Ve Veselí nad Moravou začala výstavba nového výrobního závodu společnosti Gritec. Firma, která vyrábí prefabrikované technologické budovy, ho staví v tamní průmyslové zóně. Otevření provozu plánuje přibližně za rok. Nový závod má přinést zhruba 70 pracovních míst a do budoucna by jejich počet mohl ještě růst. Firma bude hledat například betonáře, svářeče, elektrikáře, skladníky, řábníky, truhláře, zámečníky nebo zedníky. Z technických a administrativních profesí půjde mimo jiné o stavební a elektromistry, konstruktéry, rozpočtáře nebo techniky realizace. Některé z těchto pozic už společnost nabízí. Dělnická místa chce otevírat v dalších měsících. Krajský soud v Brně osvobodil muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech 5měsíční dítě své přítelkyně. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že zranění způsobil právě on. Matka dítěte naopak přiznala, že mu neposkytla pomoc a dostala 2letou podmínku. Dítě mělo na chodidlech hluboké popáleniny a nyní je v péči pěstounů.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska očekáváme jasno nebo skoro jasno, teploty až 24 stupňů a to v Jihomoravském i Zlínském kraji. No a právě teď v 11 hodin vede na venkovních teploměrech 18, Břeclav, Čekovice, Sedlec u Mikulova i Uherský Ostroh měří 18 stupňů Celsia.
9: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.

Uhersko-Hradišťsku v Hluku v Boršické ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou do domu, tak i tady dejte pozor. Buďte opatrní, ohleduplní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak my vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu a dobře dojete.

My jsme za to moc rádi. No a teď pozor, obzvláště ti z vás, kdo v zimě topíte dřevem, protože před topnou sezónou se nám to jaksi taksi začalo hemžit podvodníky. Policie na Boskovicku varuje před hned několika případy nahlášených podvodů, kdy si lidé našli na internetu až teda náhodně výhodnou koupit dřeva, briket nebo palet a buď to zaplatili předem a nic jim nedorazilo a samozřejmě ten prodávající s nimi přestal komunikovat, a nebo jsou i případy takové, že to dřevo přivezli s tím, že se dá zaplatit až při předání, ale jakmile přijeli, tak řekli třeba, že spěchají, že musí zase rychle někde být nebo něco podobného, no a lidi si v tom spěchu nestihli všimnout, že dřeva je třeba mnohem méně, než si objednali. V některých případech šlo klidně třeba

0: tak se co nejdřív obraťte na policii. Je samozřejmě taky dobré mít schovanou veškerou konverzaci s těmi podvodníky a podobné důkazy, prostě všechno, co k tomu budete mít. Takže opatrně, no a teď už si pojďte užít další muziku. Tady je Teddy Swims a hit Mr. Know It All.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: pesničkou What is Love, co je to láska, tak na to odpověď určitě jednoduchá není, dá se o tom dlouze debatovat, ale na co odpovědět můžu, tak to je, co nás čeká dál. Čeká nás další trojka hitů pro dobrou středeční náladu a taky nás čeká otevření nové kavárny ve Vyškově. Ale nájemci nechtějí, aby to byla jenom taková nějaká kavárna, kde si dáte rychlé kafe a spěcháte dál. Chtějí z toho vytvořit místo pro odpočinek a pro tolik potřebné zpomalení. Detaily nabídneme na rádiích už za několik málo minut.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: naše klasické hudební meny muziky, která nás čeká v té první odpolední hodince. Bude to třeba Rosie a její hit New Trick. Adam Ďurica přidá mandolínu. A Belinda Carlisle zase Heaven is a Place on Earth. Předeční humorovské zprávy přidá Petr Indra a poví nám třeba o tom, že Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede dál Milan Adámek. Tak zůstaňte s námi a krásné odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za půl minutky nám odbije 12. hodina a my vám z rádia Jih přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Kyjovská nemocnice zahajuje výstavbu nového urgentního příjmu a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede dále Milan Adámek. Nemocnice Kyjov se pouští do výstavby moderního urgentního příjmu za 200 milionů. Projekt bude rozdělen do dvou etap a potrvá přibližně 2 roky, přičemž nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu. Nejprve se přesunou ambulance ortopedie a urologie, poté vznikne samotný urgentní příjem v budově C3. Nové pracoviště má urychlit třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu a zkrátit cestu k potřebné péči. Součástí investice bude také nové vybavení, zdravotnická technika a úpravy parkovacích ploch. Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede další 4 roky současný rektor Milan Adámek. V tajné volbě akademického senátu získal ve třetím kole potřebných 20 hlasů z 38 a porazil Davida Tučka. Do nového funkčního období by měl nastoupit 15. prosince, předtím ho musí ještě jmenovat prezident. Adámek chce pokračovat hlavně v digitalizaci univerzity, rozvoj výzkumu a bezpečném využívání umělé inteligence ve výuce.
17: Rádio Jih. Počasí.
0: Nadále očekáváme jasno nebo skoro jasno a teploty nám vyšplhají až k 25 stupňům v Jihomoravském kraji a 24 ve Zlínském. Právě teď Louka a Hustopeče hlásí 20 a Bílovice u Uherského Hradiště a Zlín 21 stupňů Celsia.
18: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky za volanty. Opatrně na D1 na 202. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené nákladní vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh. Dbejte tady zvýšené pozornosti. Tak hlavně opatrně a ať už frčíte kamkoliv, my vám z Rádia Jih přejeme šťastnou středeční cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

muziky, taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No ale ještě před tímhle vším se vydáme do mandloňového sadu. Jak takový mandloňový sad nad Hustopečemi vypadá na jaře,

bude 7 stanovišť a na nich se návštevníci dozví něco o historii mandlí. Ze země si mandle sami pozbírají a roztlučou. Na programu bude taky ukázka sběru mandlí, přítomní budou vědci z Masarykovy univerzity, kteří dodají spoustu zajímavých informací a dokonce si můžete vyrobit třeba vlastní mandlový přívěsek. Zájem školy je obrovský, přihlášená je třeba i škola až z jihu Čech. Takže zajímá to evidentně spoustu lidí. Takže pokud máte sobotu 4. října volnou,

0: mobilní toalety. A ještě v rámci toho mandlobraní proběhne taky křest. Mandlárna pokřtí v sadu ve 13 hodin limitovanou edici mandlovky, která je věnovaná zakladateli a dlouholetému správci mandloňových sadů Rudolfovi Poslušnému. Takže sobota mandloň... Já pořád říkám sobota. Neděle mandloňový sad od 10 do 16 hodin a pokud vyrazíte, tak si to užijte. No a teď už si užijte na rádiu jejich zpěvačku Rosie a její hit New Trick.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden jsme se bavili o přípravě jarmutu modrých hroznů, tedy na červené víno. I tady se stále modernizuje, přichází nové přípravky v souvislosti s moderními technologiemi a hlavně lehčí a rychlejší analýzou, než tomu bývalo dříve. Mimochodem, k tomu slouží i naše laboratoř, která do druhého pracovního dne dodá výsledky a je výrazně levnější než konkurence. Můžete ji využít také k přípravě červeného vína, ať už jde o optimální alkohol nebo zjištění obsahu kyseliny jablečné při odbourávání. Mimochodem, proces odbourávání kyseliny jablečné u červených vín se stal i ve sklepích malovinařů standardem a na kvalitě červených vín to jde velmi znát. Šla raketově nahoru. I tady máme ale novinky. Jde o nové bakterie Direct B7. Aplikují se přímo do rmutu a to již druhý den po zákvasu. Komu se tedy nechce provádět jablečno-mléčná fermentace samostatně, po vylisování může použít tyto speciální bakterie, které mu umožní odbourání společně s fermentací. Na rozdíl od dřívějších druhů, které se používaly stejným způsobem, ale nebyly na to vhodné, naše bakterie patří mezi nejrobustnější kmeny na trhu. Spolehlivě působí i v náročných podmínkách, jako je například široké rozmezí pH, vyšší podíl alkoholu, síry, rozdíly teplot nebo silné taninové struktury. Jsou vhodné i pro obnovení procesu jablečno-mléčné fermentace. Vína takto zpracované se vyznačují vysokou malolaktickou aktivitou, rychlou kinetikou, minimální tvorbou diacetylu, nízkou těkavou kyselostí a nulovou produkcí aminů. Aplikují se přímo do rmutu bez nutnosti složité rehydratace. Osobně jsem byl dříve zastáncem odděleného odbourávání, a to právě proto, že materiály, které se používaly, nebyly dostatečně silné a výsledek byl tak většinou špatný. Díky zastavenému procesu vína smrděla pozelí, byla kyselá a nešlo je napravit. V nabídce máme také nové bakterie Lacoentos B7. Jsou vhodné pro přímé přidání do vína, připraveného na jablečno-mléčnou fermentaci. Jejich činnost je také vynikající díky robustnosti kmene. Spolehlivě fungují i v náročných podmínkách, nejsou náchylné na konstantní teplotu či alkohol, po případě zbytek síry. A proto jsou vhodné nejen do červených vín, ale i do růžových či bílých. Také jsou doporučené pro veganská jídla a splňují požadavky pro ekologické zemědělství. A tady se obloukem vracím k naší laboratoři. Proces jablečno-mléčné fermentace je poměrně náročný a také drahý. I proto bych doporučil před jeho zahájením a taky před jeho ukončením zkontrolovat laboratorně obsah kyseliny jablečné. Cena za rozbor je malá ve srovnání s tím, co můžete špatným načasovaným způsobit. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rymich a mějte krásné odpoledne.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

No a teď míříme do jedné školy ve Zlínském kraji, která získala titul Fairtradeová škola. Co to znamená? Znamená to, že ta škola vede žáky k porozumění globálních souvislostí, že je učí kritickému myšlení a taky zodpovědnosti.

chystá to, že žáci společně s pedagogy dělají různé osvětové akce a během nich, ale i v běžném provozu školy, využívají fair trade výrobky. Kakao, kávu, cukr a podobně prostě. Kdybyste nevěděli, tak certifikační systém Fair Trade vlastně zajišťuje těm

to jak kapka nebo lístek na černém pozadí a je tam prostě normálně napsané Fair Trade. Tak až půjdete do obchodu, tak si toho zkuste všimnout. No ale zpátky ke škole. Podle slov žáků ze základní školy Velehrad je baví zjišťovat, odkud ty výrobky pocházejí, v jakých podmínkách tam ti lidé pracují a získávají tím vlastně uvědomění, že i to, co si kupujeme, nějakým způsobem ovlivňuje život člověka někde jinde. V celkovém měřítku to vlastně znamená, že žáci se prakticky učí nějaké empatii, propojenosti světa a globálním souvislostem. A jakže zapojují tahle ta témata do vyučování, tak pořádají třeba férovou snídani, organizují výstavu na stromech, zapojují se do ověřování vzdělávacích lekcí a materiálů a prostě učí se, objevují, a to i sami ti pedagogové, a pak se to snaží předat dětem. Celosvětově se zapojuje do sítě fairtradeových škol víc než 2000 škol. V České republice má tento titul 41 škol a ve Zlínském kraji to jsou například školy ve Vsetíně, Valašských Kloboukách anebo Valašském Meziříčí. No jde to všechno dopředu, je fajn vidět, že školy jdou s dobou, že už se tady postupně mění ten systém celkově. Tady v tomhle

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Haagský soud osvobodil muže obžalovaného z popálení 5měsíčního dítěte. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
3: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
2: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrárnamadlenka.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Krásné odpoledne z rádia, jich za minutku bude 13 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Veselý nad Moravou získá nový výrobní závod, vznikne zhruba 70 pracovních míst a brněnský soud osvobodil muže obžalovaného z popálení 5měsíčního dítěte. Ve Veselí nad Moravou začala výstavba nového výrobního závodu společnosti Gritec. Firma, která vyrábí prefabrikované technologické budovy, ho staví v tamní průmyslové zóně. Otevření provozu plánuje přibližně za rok. Nový závod má přinést zhruba 70 pracovních míst a do budoucna by jejich počet mohl ještě růst. Firma bude hledat například betonáře, svářeče, elektrikáře, skladníky, řábníky, truhláře, zámečníky nebo zedníky. Z technických a administrativních profesí půjde mimo jiné o stavební a elektromistry, konstruktéry, rozpočtáře nebo techniky realizace. Některé z těchto pozic už společnost nabízí. Dělnická místa chce otevírat v dalších měsících. Krajský soud v Brně osvobodil muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech 5měsíční dítě své přítelkyně. Podle soudu se nepodařilo prokázat, že zranění způsobil právě on. Matka dítěte naopak přiznala, že mu neposkytla pomoc a dostala 2letou podmínku. Dítě mělo na chodidle hluboké popáleniny a nyní je v péči pěstounů.
1: Počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme nadále jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů v Jihomoravském kraji a 24 ve Zlínském. No a právě teď přesně ve 13 hodin Šachvice, Vacenovice a Kyjov hlásí 22 a Jalubí 23 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravím.

za Jihomoravský kraj. Tohletou cenou podporuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků tvůrčí mladé pracovníky knihoven a nějaký jejich konkrétní

0: Takže my gratulujeme taky a jako takovou hudební gratulaci od nás nebo hudební dáreček od nás z rádia jich posíláme kapelu Miraj a jejich malinový syrup.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

15 hodin a 24 minut, posloucháte rádio Jih, hezké odpoledne. A pokud ještě nemáte plán na tuhle neděli, tak poslouchejte, my tady jeden moc dobrý plán máme. V Dubňanech před Kulturákem se koná v neděli 4. října akce s názvem Babí léto. Posezení před Kulturákem začíná se ve 14 hodin a jde prostě jenom o takové hezké podzimní odpoledne s kamarády, rodinou, sousedy, přáteli. Nic velkého, nic uspěchaného, prostě jenom příjemné posezení. Pro děti bude přichystaný skákací hrad, taky uvidí Mickeyho a Minnie. Něco vytvořit si můžou v dílničkách, bude i nějaké krátké povídání o přírodě. A pro ty větší děti je připravený workshop skateboardu pod vedením Ondry Kapitančíka. Kdybyste měli hlad a nebo

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Outing.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Nazdar. Nazdar, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia. Jich, jak se máš?
1: Krásně. Děvče zlatý.
0: Jo? Máš se krásně, to je dobře.
1: Chlapče stříbrný. A mám pro tebe dokonce dvě slova pospátku.
0: Jo, stříbrné tak. Taky.
1: Skoro, no. Jsi připravený?
0: Ano.
1: Takže, první. The Solans.
0: Solans?
1: The Solans.
0: Solans.
1: The Solans.
0: Solans. Znalost?
1: Ano. Ukizaj.
0: Jazyku.
1: Ano.
0: No,
1: no, víš co, to nemá žádnou historku. Mě tady, já jsem přemýšlela, jaké ti dám ty dvě slova pospátku. No takže to vlastně má historku, když to vykládám. No a běžela mě reklama na telefonu nějaká a bylo tam reklama na Duolingo. Znalost jazyku, jo. něco říkám. No,
0: takhle. Ale víš co, jakože já si myslím, že se třeba člověk moc nemusí učit jakože jazyky. Mm-hmm. Zvlášť když jakože třeba, když cestujete sami jako já, mm-hmm. tak vás to donutí prostě, abyste poslouchali. No. A třeba dneska v osobáku, který jezdí z Přerova do Břeclavy, tak tam čiče přišli tři Indové.
1: No. Ty to máš vlastně úplně nejlepší.
0: Bye, have a nice day.
1: No.
0: You too. A už to bylo.
1: Krásné, vlastně vidíš, kolik se toho v těch vlacích naučíš.
0: Právě, já to říkám furt.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Co si zahrajeme po 14. Budou Superstar, Příběh nekončí. Dáme si taky Daft Punk, One More Time. A co se týká novinek, tak bude Catsey, Animal.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
6: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, necelá minuta nás dělí od 14. hodiny.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Vytoužené otevření Černého mostu v Hodoníně se blíží a Bzenec získá 500 000 na nové hřiště v Olšovci. Stavba nového Černého mostu v Hodoníně jde do finále. Podle aktuálního harmonogramu chtějí silničáři dokončit práce do 1. prosince a kolem přelomu listopadu a prosince most také otevřít dopravě. Nové přemostění přes železniční trať mezi Břeclaví a Přerovem už má hotovou mostovku i většinu betonových konstrukcí. V říjnu přijdou na řadu izolace, příprava povrchu a pokládka asfaltu, potom římsy, svodidla a zábradlí. Dokončit se ještě musí také napojení okolních cest, odvodnění, veřejné osvětlení a úpravy okolí. Uzavírka dlouhodobě komplikuje jednu z důležitých tras mezi centrem Hodonína, průmyslovou zónou a Pánovským kruhovým objezdem. Jihomoravský kraj přislíbil Bzenci 500 000 dotaci na výstavbu nového multifunkčního hřiště v Olšovci. O podpoře rozhodlo krajské zastupitelstvo. Město už na projekt získalo také další dotaci dříve. Díky kombinaci těchto peněz se tak záměr posouvá blíže k realizaci. Bučovice na Vyškovsku začaly proměňovat 6 hektarů bývalých UP závodů v novou městskou čtvrť. Počítá se tam zhruba s 50 rodinnými domy, 5 menšími bytovkami, novou silnicí, parkem, hřišti i cyklotrasou. V části území má vzniknout také krajský domov pro seniory, přibližně se 100 lůžek. Vybudování infrastruktury vyjde asi na 164 milionů korun a hotovo má být zhruba do poloviny roku 2028.
11: Rádio Jih. Počasí.
0: V Žeravicích, v Rakvicích a v Hluku měříte aktuálně 23 stupňů Celsia a v Brně potom 22. Zítra očekáváme většinou skoro jasno až polojasno. Opět jen průsvitná oblačnost. Nejvyšší čtvrteční teploty 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
5: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Momentálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, což je jedině dobře. Jenom připomenu, že na dálnici D1 mezi 181. a 182. kilometrem směrem od Prahy na Brno probíhají Ukrajinice, práce údržby a potrvá to do půl páté. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máte doma oslavence, toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak rozhodně nemeškejte a napište bez jakékoliv omáčky jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Mimo z rádia Jih popřejeme samozřejmě.

0: budou taky fan VR Young. Co máte tento týden vychytávat v odpoledním vysílání rádia jich, abyste získali poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav, po každé jiný zvuk. A dnes to bude zvuk krávy, takže jakmile uslyšíte z našeho vysílání krávu, tak rozhodně volejte sem k nám do studia na 518 345 678, protože ten nejrychlejší opravdu dostane poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Více o tom, co všechno vaši děti zažijí právě v Artia Břeclav, zjistíte na www.timeaturciak.art a nebo se podívejte taky na naše stránky www.radiojich.cz, protože tam najdete rozhovor právě s Timeou. Tak držíme pěsti a nezapomeňte, jakmile uslyšíte krávu, teď nemyslím nikomu, no pánové, krávu má jakože zvíře, že bučí z našich frekvencí, tak volejte do studia na 518 345 678.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ráchel, Jeroníme, Jarolíme, k dnešnímu svátku ti z rádia jdeme jen to nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 30. září oslavuješ narozeniny, stejně jako Martina Žandovská z Kyjova, Jakub Kalný z Louky, Lea Dózová ze Skalice, Marta Zichová ze Zlína nebo Michal Gaspár z Uherského Hradiště. Tak všechno

0: 39. je mimo jiné den žvíkaček, mezinárodní den podcastů, den extra panenského oleje a mezinárodní den překladatelů. Jednou z výrazných osobností narozených 30. září je slavná italská filmová herečka a modelka Monica Bellucci a z jejich myšlenek se nám na každý den hodí třeba tahle. Krása je hodně, ale není vším. Opravdové kouzlo člověka spočívá v jeho vnitřní síle a v tom, jak se chová k druhým. A když máme ten den překladatelů, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Cizinec u výslechu. Policista. Kam jsi schoval ty peníze? Tlumočník. Kam jsi schoval ty peníze? Cizinec. Neřeknu. Tlumočník. Neřeknu. Policista. Tak ti rozbijeme držku. Tlumočník. Tak ti rozbijeme držku. Cizinec. Stejně to neřeknu. Tlumočník. Stejně to neřeknu. Policista. Tak tě zastřelíme. Tlumočník. Tak tě zastřelíme. Cizinec. Zakopal jsem je u toho velkého dubu na zahradě mojí ženy. Tlumočník. Neřeknu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Už ani nevím, ve kterém městě jsem to byl, ale když jsem navštívil jedno nákupní centrum, byla tam mimo jiné prodejna knih a hned u vstupu do ní velká cedule s nápisem Vítejte doma, knihomolové. A právě pro knihomoly budeme mít na rádiu jich skvělou zprávu, tak držte vlnu na jihu, protože za chvíli uslyšíte víc.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Pozor, knihomolové z Moravské Nové Vsi a okolí z Bystřete. Po 5 letech se pro vás otevírá nová obecní knihovna. Najdete ji na náměstí Republiky číslo 117, tedy v budově bývalé pošty. Zítra ve čtvrtek 1. října bude od 10 ráno do 5 odpoledne připravený den otevřených dveří, takže se můžete přijít podívat, jak nové prostory vypadají. První běžné půjčování knih pak začne až v pátek 2. října od 2 do 5 hodin odpoledne. Kvůli pracím na náměstí se zatím do knihovny v Moravské Nové Vsi vstupuje zezadu budovy a pokud máte doma vypůjčené knihy, nemusíte je vracet všechny najednou. Nadále také zůstávají rozvozy knih pro čtenáře, kteří se do knihovny nemohou dostavit osobně a funguje i box na vracení knih u úřadu městyse. Do Moravské Nové Vsi zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu, protože knihy jsou pro naše vzdělávání nejlepší parťák.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezii Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Po 15. hodině bude třeba Jamelia, její superstar. Z novinek si dáme třeba Chris Cross Amsterdam a jejich My Oh My.

0: na gynekologických operačních sálech v nemocnici v Uherském Hradišti. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Art Tia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
0: Hezké odpoledne na jihu, bylo 15 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Nová světla zlepšila podmínky na gynekologických operačních sálech v nemocnici v Uherském Hradišti a České dráhy už znají škodu po fanoušcích zbrojovky, její výši ale tají. Operační sály porodnicko-gynekologického oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice mají nová LED světla a podlahovou krytinu. Osvětlení lépe nasvítí operační pole, omezuje stíny a vytváří méně tepla. Při laparoskopických zákrocích zdravotníci využijí také zelené okolní osvětlení, které je příjemnější pro oči. Nová podlaha se snadněji udržuje a splňuje současné hygienické požadavky. České dráhy už vyčíslily škodu, kterou začátkem září způsobili fanoušci zbrojovky Brno ve speciálním vlaku na zápas se Slaví Praha. Konkrétní částku ale zveřejnit nechtějí a sdělili pouze objednateli spoje. Výši škody neprozradilo ani sdružení zbrojováci, které si vlak objednalo. Fanoušci tehdy poškodili 6 z 9 vagónů, mimo jiné rozbili okno, vylomili dveře a poničili sedačky.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 24 stupňů Celsia aktuálně měříte v Kyjově, v Moravském Žižkově a v Radějově. Ve Zlíně máte potom na venkovním teploměru 23 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude většinou skoro jasno až polojasno, opět jen průsvitná oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 21 až 24, ve Zlínském kraji 20 až 23 stupňů Celsia.
9: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Mám tady informace o tom, že v Brně na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Boženy Němcové se dořešuje srážka tramvaje a chodce, počítejte s omezením. V Uherském Hradišti ve Štěpnické ulici u nemocnice se střetl autobus s bagrem, taktéž počítejte s omezením a ještě nahlédneme, jestli tady máme teda něco nového. Ano, v Uherském Hradišti na křižovatce ulici Nivnická a Dělnická se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením a ještě v Brně na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Boženy Němcové. Jo, to jsme

To je to, které vám dnes přinese poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Více najdete na www.timeaturciak.art a jak jsem říkal, jakmile uslyšíte z našeho vysílání Bučet krávu, tak rozhodně volejte sem do studia na 518 345 678. Vlasťa Macík drží pěsti.

Cross Amsterdam a taky divoký byl tsunami, ale teďka info o tom, co nás čeká ve vysílání dál. Vrátí se velký mládežnický hokej znovu do Břeclavy. Město začalo jednat o tom, že

0: Český Cup by se mohl v roce 2027 vrátit do Břeclavy. Zástupci města se sešli s Českým svazem ledního hokeje a začali jednat o možnosti, že by se jeden z nejvýznamnějších turnajů hráčů do 18 let znovu konal právě na jihu Moravy. Břeclav hostila turnaj poprvé už v roce 2002 a později se pořádání střídala s kanadským Edmontonem. V minulém roce se čeká česká část turnaje přesunula do Brna. Teď je podle města návrat do Břeclavy znovu ve hře. Jednání jsou ale zatím na úplném začátku a konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Hlinka Gretzky Cup se hraje každoročně na začátku srpna a patří k nejlépe obsazeným mezinárodním turnajům hokejistů do 18 let. Tak my do Břeclavy samozřejmě zdravíme, držíme pěsti, aby to klaplo, a posíláme další hity pro dobrou náladu. Mimo jiné taky Pokáče a jeho Ignor.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřený. Ano, najdete tam teď nové dětské hřiště, workoutovou zónu nebo schodiště s tribunou k posezení. Přibyly také lavičky, pítka, nové chodníky a večerní osvětlení. Proměnou prošla i zeleň. V parku jsou trvalkové záhony a květnatý trávník, který může posloužit třeba i na piknik. Kvůli bezpečnosti je prostor nově pod dohledem kamer. Tak z Hodonína do Hodonína zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6, v sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
9: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: máme před chvíli bučeli krávy z vysílání. Přivítáme na telefonní lince Jiřinku. Přeju krásné odpoledne. Ahoj Jiři.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak ty si to samozřejmě zaslechla jako první, nebo lépe řečeno, jako první si stihla vytočit naši studiovou linku 518-345-678 a to znamená, že pro tebe máme poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. A my už jsme se před malou chvilkou po telefonu bavili, že ty už máš zkušenosti, že ty už si to navštívila, nebo tvoje vnučka dokonce, je to tak?
1: Ano, vnučka už byla asi květen, červen.
0: Aha, aha. No a jak se jí líbilo? Co dělala? Povídej, přeháněj.
1: No, byla strašně nadšená. Nebylo jich tam moc těch dětí, takže se jim Timea úplně 100% věnovala a strašně se jí to líbilo. Malovali nějaké abstraktní obrázky.
0: No, takže tenhle ten poukaz zase padnul do správných rukou. Velká gratulace, Jiřinko, věřím moc tomu, děkuju, že si to užijete a já si myslím, že od tebe tahle ta reklama je úplně jakože bombastická. Tak zdravíme do Dubňan, přeju hezký den, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní a počíhejte si právě na další zvuk, který vám nabídneme zítra v odpoledním vysílání, abyste taky mohli svým dětem nebo vnoučatům věnovat právě poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Více najdete na www.timeaturciak.art, tak se tam mrkněte a rozhodně se podívejte třeba i na rozhovor, který najdete na www.radiojich.cz. Právě s Timeou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. A co nás čeká po 16. Ano, budou třeba Roxette, Slipin in my car. Co se týká československé muziky, my

0: Just the way you are. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné středeční odpoledne. Za chvíli kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že Bzenec získá 500 000 na nové hřiště v Olšovci. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastně Mancíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art. Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Vytoužené otevření Černého mostu v Hodoníně se blíží a Bzenec získá 500 000 na nové hřiště v Olšovci. Stavba nového Černého mostu v Hodoníně jde do finále. Podle aktuálního harmonogramu chtějí silničáři dokončit práce do 1. prosince a kolem přelomu listopadu a prosince most také otevřít dopravě. Nové přemostění přes železniční trať mezi Břeclaví a Přerovem už má hotovou mostovku i většinu betonových konstrukcí. V říjnu přijdou na řadu izolace, příprava povrchu a pokládka asfaltu, potom římsy, svodidla a zábradlí. Dokončit se ještě musí také napojení okolních cest, odvodnění, veřejné osvětlení a úpravy okolí. Uzavírka dlouhodobě komplikuje jednu z důležitých tras mezi centrem Hodonína, průmyslovou zónou a Pánovským kruhovým objezdem. Jihomoravský kraj přislíbil Bzenci 500 000 dotaci na výstavbu nového multifunkčního hřiště v Olšovci. O podpoře rozhodlo krajské zastupitelstvo. Město už na projekt získalo také další dotaci dříve. Díky kombinaci těchto peněz se tak záměr posouvá blíže k realizaci. Bučovice na Vyškovsku začaly proměňovat 6 hektarů bývalých UP závodů v novou městskou čtvrť. Počítá se tam zhruba s 50 rodinnými domy, 5 menšími bytovkami, novou silnicí, parkem, hřišti i cyklotrasou. V části území má vzniknout také krajský domov pro seniory, přibližně se 100 lůžek. Vybudování infrastruktury vyjde asi na 164 milionů korun a hotovo má být zhruba do poloviny roku 2028.
1: Rádio Jih. počasí.
0: V Břeclavi a v Napajedlích aktuálně měříte 25 stupňů Celsia, v Pasohlávkách a v Žádovicích 24. Zítra očekáváme většinou skoro jasno až polojasno. Opět jen průsvitná oblačnost. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 20 až 23.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty v Brně, v Horních Heršpicích, v Sokolově třídě ve směru na Bohunice poblíž nádraží. Boudala 3 osobní auta, nehoda je se zraněním a únikem paliva. Počítejte se zdržením v kolonách. A připomínám, že v Uherském Hradišti na křižovatce ulice Nivnická a Dělnická se dořešuje srážka dvou osobáků. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

tuhle tu chvíli posloucháte Rádio Jich, ať už je to doma, protože odpočíváte, nebo u něčeho pracujete, nebo je to v práci, protože máte odpolední, tak vám posíláme Roxeťáky, Sleepin' in my car.

0: 8 minut na Rádiu Jih. Díky za to, že posloucháte také ve středu 30. září. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Kde na jižní Moravě mají děti nové místo na hraní? Kde se z původního obyčejného plácku stalo oplocené a certifikované dětské hřiště? A co všechny tam přibylo? Tak o tom bude řeč na Rádiu Jih pohitovce od skupiny Coldplay. Vlastě Macík přeje krásné středeční odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Play. 16 hodin 15 minut a kde na jižní Moravě mají děti nové místo na hraní? Ve Velkých Pavlovicích. Tam se dětem otevírá nové hřiště v Čechově ulici. Místo, kde se dřív scházely rodiny s vlastními hračkami, město proměnilo v oplocený a bezpečný prostor s certifikovanými herními prvky. Nejprve nechala radnice areál oplotit, později přibylo nové vybavení na hraní. Celkem město investovalo z vlastního rozpočtu zhruba 374 tisíc korun. Všechny herní prvky splňují bezpečnostní normy a budou pravidelně kontrolovány. V areálu se teď ještě čeká, až na doroste nově zasetá tráva. Nové hřiště má sloužit nejenom dětem, ale i jako místo pro setkávání rodin z okolí. Do Velkých Pavlovic tímto zdravíme, přejeme, ať hřiště zůstane v bezvadném stavu co nejdéle a posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Činasky, Olimars a taky LP. Radio.

0: 16 hodin, 27 minut. Za chvíli jsou Asylum nebo Temper City, co se týká nových věcí. Šestý smysl nesklamal brněnské strážníky, kterým se nepozdával muž u špatně zaparkovaného auta. I když měl připravenou hezkou výmluvu, nakonec musel kápnout božskou. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy a podezřelé chování řidiče zaujalo v úterý večer brněnské strážníky v Křenové ulici. U špatně zaparkovaného auta se totiž objevil 38letý muž a sám od sebe hlídce tvrdil, že vůz zaparkoval jeho strýc a on ho vůbec neřídil. Strážníci tedy na oko odešli a rozhodli se auto dál sledovat pomocí kamer. A za chvíli se jejich šestý smysl potvrdil. Muž totiž do Citroenu nastoupil a odjel směrem ke kolišti. Policejní hlídka ho zanedlouho zastavila a řidič musel s pravdou ven. Přiznal, že má platný zákaz řízení a že autem jezdí opakovaně. Test navíc ukázal, že byl pod vlivem drog. Případ si proto převzala státní policie kvůli podezření ze spáchání trestného činu. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, hlavně ty strážníky, kterým prostě bylo jasné, že tady je něco špatně a posíláme další hity pro dobrou náladu. Už za chvíli třeba Očko, All Stars Band a Ty jsi jako já.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group. Město Valtice vás vede

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pomaličku, jistě se nám blíží 17. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, tohleto je Harry Styles, jeho As It Was, a co nás čeká za muziku po 17. Bude třeba

0: budou taky Green Day, American Idiot. Za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou, v nich mimo jiné informace také o tom, že České dráhy už znají škodu po fanoušcích zbrojovky, její výši ale tají. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Nová světla zlepšila podmínky na gynekologických operačních sálech v nemocnici v Uherském Hradišti a České dráhy už znají škodu po fanoušcích zbrojovky, její výši ale tají. Operační sály porodnicko-gynekologického oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice mají nová LED světla a podlahovou krytinu. Osvětlení lépe nasvítí operační pole, omezuje stíny a vytváří méně tepla. Při laparoskopických zákrocích zdravotníci využijí také zelené okolní osvětlení, které je příjemnější pro oči. Nová podlaha se snadněji udržuje a splňuje současné hygienické požadavky. České dráhy už vyčíslily škodu, kterou začátkem září způsobili fanoušci zbrojovky Brno ve speciálním vlaku na zápas se Slaví Praha. Konkrétní částku ale zveřejnit nechtějí a sdělili pouze objednateli spoje. Výši škody neprozradilo ani sdružení Zbrojováci, které si vlak objednalo. Fanoušci tehdy poškodili 6 z 9 vagónů, mimo jiné rozbili okno, vylomili dveře a poničili sedačky.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Vracově, v Uherském Hradišti i v Otrokovicích měříte 24 stupňů Celsia, ve Valticích potom máte 25. Ve čtvrtek očekáváme většinou skoro jasno až polojasno, opět jen průsvitná oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 21 až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A podíváme se také na silnice na Brněnsku. V Kuřimi v Tišnovské ulici zasahují záchranné složky u střetu osobáku s motorkářem. Zdržení je asi desetiminutové. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno se dořešuje střet dodávky s autobusem. Počítejte se zdržením v koloně a v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kníňskou bourala dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

0: 17.07, to je aktuální čas. A co nás čeká ve vysílání dál? Radary v buchlovských kopcích fungují teprve něco přes 3 měsíce, přesto už zaznamenali více než 2000 přestupků a jeden z řidičů tam jel hodně nebezpečnou rychlostí. Podrobnosti vám na rádiu jich naservírujeme po slibované Lady Gaga a její hitovce Paparazzi. Tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, a v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí, a také na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Úsekové měření rychlosti v takzvaných buchlovských kopcích na Uherskou Hradišku už má první výraznější statistiku. Od spuštění 24. června tam radary zaznamenaly celkem 2315 přestupků. Častěji řidiči překračovali rychlost ve směru na Uherské Hradiště, kde evidují 1462 případů. Ve směru na Bučovice jich bylo 853. Nejproblematičtějším místem je podle údajů křižovatka Stupava. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 145 km v hodině. Za dosud zaznamenané přestupky byly vystaveny pokuty v celkové výši, a teď dobře poslouchejte, přes 1 250 000 korun. No tak prosím vás, uklidníme se, nohu z plynu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Robert Miles, jeho One and One a po další trojce hitů pro dobrou náladu se po frekvencích Rádia Jih podíváme do Rozumova, protože právě tam se odehrává děj jedné z nových českých komedií. Držte vlnu na jihu, uslyšíte víc, mezi tím Miraj tančit, Banners, Someone to You a nebo Shakira, její novinka Daj Daj.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: co s načatým večerem, klidně zajděte do kina, protože v tuto chvíli přicházejí na rádiu jich tipy, kde co dnes dávají. Kinosvět v Hodoníně nabídne o 7:30 romantickou dramakomedii Magická posedlost 2. V 19 hodin uvidíte v kině Panorama v Kyjově a v kině v Hustopečích životopisný dokument Bára Basiková. Kino Hvězda v Uherském Hradišti promítne přesně v 8 český horor Spalovač mrtvol a zlínské multikino Golden Apple Cinema v rámci dámské jízdy psychologické drama Pravda nebo lež. Poslední dnešní pozvánka bude do brněnského kina Lucerna, kde ve 20:00 začne česká komedie Proč bychom se nezabili. Kdysi dávno způsobila totiž silniční uzavírka, že do rázovitého Rozumova zavítal Bedřich Smetana a vytvořil tu ochotnickou tradici divadelního představení prodané nevěsty. Letos je ale v sázce víc než jen sousedská prestiž. Do obce míří delegace z UNESCO a s ní šance na prestižní zápis tohoto představení do světového dědictví. Má to však háček. Vesnice je kvůli letitému sporu rozdělena na dvě nesmiřitelné poloviny. Velký Rozumov, ovládaný lihovarníkem Šmrhou, a Malý Rozumov, kde vládne uzinář Průša. Jejich malicherná válka spolehlivě ničí nejen nervy všech sousedů a pana starosty, režiséra celého divadla, ale i tajnou lásku jejich dětí Karla a Marušky. A to není všechno. Na českou komedii Proč bychom se nezabili zajděte dnes přesně v 8 do brněnského kina Lucerna. Dobře se bavte, ať už budete kdekoliv a s kýmkoliv, hlavně se zpět vraťte k frekvencím rádia jich. Hezký podvečer přeje Vlasta Macík a těším se zase zítra ve 2.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dostávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland. Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Vytoužené otevření Černého mostu v Hodoníně se blíží a Bzenec získá 500 000 na nové hřiště v Olšovci. Stavba nového Černého mostu v Hodoníně jde do finále. Podle aktuálního harmonogramu chtějí silničáři dokončit práce do 1. prosince a kolem přelomu listopadu a prosince most také otevřít dopravě. Nové přemostění přes železniční trať mezi Břeclaví a Přerovem už má hotovou mostovku i většinu betonových konstrukcí. V říjnu přijdou na řadu izolace, příprava povrchu a pokládka asfaltu. Potom řím si svodidla a zábradlí. Dokončit se ještě musí také napojení okolních cest, odvodění, veřejné osvětlení a úpravy okolí. Uzavírka dlouhodobě komplikuje jednu z důležitých tras mezi centrem Hodonína, průmyslovou zónou a Pánovským kruhovým objezdem. Jihomoravský kraj přislíbil Bzenci 500 000 dotaci na výstavbu nového multifunkčního hřiště v Olšovci. O podpoře rozhodlo krajské zastupitelstvo. Město už na projekt získalo také další dotaci dříve. Díky kombinaci těchto peněz se tak záměr posouvá blíže k realizaci. Bučovice na Vyškovsku začaly proměňovat 6 hektarů bývalých UP závodů v novou městskou čtvrť. Počítá se tam zhruba s 50 rodinnými domy, 5 menšími bytovkami, novou silnicí, parkem, hřišti i cyklotrasou. V části území má vzniknout také krajský domov pro seniory, přibližně se 100 lůžek. Vybudování infrastruktury vyjde asi na 164 milionů korun a hotovo má být zhruba do poloviny roku 2028.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Dnes večer a v noci jasno, noční teplota 13 až 10, zítra skoro jasno až polojasno, přes den na jihu Moravy až 24 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 23.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Hraní.cz. V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Rádio Jih. Počasí. Moravo, poslední zářijový den běží, vy jste si Héma, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek 1. října pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů.

0: 30. tedy poslední zářijový večer na jihu, no a já dnes potěším všechny milovníky sezonních aktivit. A to proto, že právě dnes nabídnu pozvánku na říjnové Slavkovské hody. Podrobnosti k nim nabídnu už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 30. zářijový večer zůstáváte dál na vlnách jihu a já mám skvělé zprávy pro milovníky sezónních aktivit. Ve Slavkově u Brna v říjnu i letos totiž proběhnou hody. Tradiční krojovanou událostí bude město žít mezi 9. a 11. říjnem. V rámci programu nechybí zvaní na hody, zdobení a stavění máje na Palackého náměstí, vystoupení dětí, průvod městem, krojovaná zábava s nástupem, volenkou a vynášením. K tomu nedělní průvod krojovaných a sváteční mše. Tedy hody ve Slavkově u Brna už mezi 9. a 11. říjnem. Další moravská pozvánka jihu a my dnes pokračujeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 30. tedy poslední zářijový večer, zůstáváte na vlnách jihu a my se celý dnešek věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní další část moravského podzimu. No a já proto dnes přidám pozvánku na brněnské vinobraní, které probíhá i dnes a bude probíhat až do 3. října. Podrobnosti k události už za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih.

0: Poslední zářijový večer zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já vám dnes nabízím i pozvánku přímo na brněnské vinobraní. Tím žije brněnský svoboďák a vy se tam budete moct zastavit až do 3. října. Těšit se tam můžete na zhruba 30 stánků, které nabízí nejen moravské víno, ale i občerstvení. Kromě vína a jídla si také každý večer můžete užít kulturní program, ve kterém budou vystupovat cymbálky i osvědčené kapely. Tedy brněnské vinobraní v centru moravské metropole na Svoboďáku až do 3. října. K další středeční pozvánce už další songy pro dobrou náladu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslední zářijový večer startujete si HEM. Před námi start letošního října, který připadá na zítřejší čtvrteční den. No a v kalendáři patří dnešek všem Jeronýmům. Zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Igorům a v pátek Olivie oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu jedeme dál a poslední zářijovou noc vám všem vyladíme nejlepšími hity pro super náladu a přidáme pár luxusních tipů kam v říjnu na Moravě. Parádní zářijové finále vám z Hodonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I wanna talk to you.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, poslední zářijový den běží, vy jste si Héma, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek 1. října pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů.

0: Moravo i ve středu večer zůstáváte na vlnách jihu. Září bude za pár hodin minulostí, no a já přidám další pozvánku, a to na druhý, tedy příští říjnový pátek s datem 9.10. Ten bude totiž patřit zakončení letošní sezony v kultovním Prigl baru Brno na Přístavní ulici nad Brněnskou přehradou. Pozvánku na velkou taneční noc nabídnu už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte poslední zářijový večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu. Pohodový večer a klidnou noc vám i dnes z Hodonína přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Mám pro

0: večerní vlna jihu, no a já vás v rámci dnešních novinek zavedu i do kultovního priglbaru Brno, který najdete nad Brněnskou přehradou v přístavní ulici a který už příští pátek 9. října uzavřel letošní sezonu. Chybět nebude grill Míchačky a noc doprovodí naše formace Karel Gott Revival Morava. Noc odpálíme v 19 hodin příští pátek 9.10. Tak se tam zastavte. Priglbar Brno zve na finále letošní sezony. My na jihu máme sezonu celoročně a vám všem přejeme pohodový středeční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslední zářový večer trávíte si hem, no a já nabídnu ještě jeden tip, který patří 7. říjnu, kdy budete moct v Kyjově zažít tradiční farmářské trhy. Podrobnosti k další události naší Moravy nabídnu za moment, tak buďte u toho a užívejte středeční večer si hem.
1: Rádio Jih.

0: středeční večer v běhu, září ve finále, vy jste si hem. No a platí, že v Kyjově už 7. října proběhnou tradiční farmářské trhy. Poslední letošní farmářský trh proběhne v Kyjově na náměstí mezi 7. a 15. hodinou. No a vy dostanete tradičně široký sortiment produktů a potravin od regionálních prodejců, který bude rozšířen o výrobce a řemeslníky, kteří nabízejí produkty s regionální značkou kvality. Tedy letos poslední farmářské trhy v Kyjově už 7. října mezi 7. a 15. hodinou. Večer na jihu v běhu a my vám ze studia posíláme další hity pro dobrou náladu, klidnou středeční noc a pohodový vstup do 10. měsíce roku vám sihu přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: I ve středu večer zůstáváte s Jihem, je tu 21. a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů. Takový bude první říjnový čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál poslední zářijovou nocí.

0: zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Rádio Jih, 30. tedy poslední zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě skoro jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a i v začátku října zůstávejte s Rádiem Jih.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu středeční půlnoc a my startujeme říjen 2026. A samozřejmě též čtvrtek s datem 1.10. Po zbytek noci bude na Moravě skoro jasno, nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Ve čtvrtek pak většinou jasno nebo polojasno a teploty od 21 po 24 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový start letošního října. Nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.com.